0: připravené číslo na asistenční službu. Každá pojišťovna má trošku jiné. V Česku se používá to centrální 1224, ale v zahraničí je potřeba používat to, které máme od své pojišťovny.
1: Klíčovým prvkem dobré smlouvy může být třeba odtah nepojízdného vozidla do Čech. Ten totiž stejně jako oprava na místě může stát majlant. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Prázdniny se půlí a školáci ze Vsetína některé školy od září téměř nepoznají. Město v nich totiž investuje desítky milionů korun.
3: 32 milionů spolkne z městské kasy oprava střechy velkého školního komplexu základní školy Ohrada. 2/3 plochy nově osadí fotovoltaickými panely. Na další základce v Rokytnici zmodernizují za 16 milionů venkovní hřiště. Zajímavá je mimo jiné rekonstrukce skladu učebnic, vstupního schodiště, vzduchotechniky školy. Kuchyně a za milion budou mít v jedné ze základních škol velkokapacitní myčku. Jančada, Radio Im.
2: Do španělské Ceuty ve čtvrtek pronikly z Maroka 10 000 migrantů. Španělské úřady večer oznámily, že téměř všichni se už vrátili zpátky a v Ceutě zůstávají jen stovky lidí. Krize ale dál vyvolává silné politické reakce. Třeba český premiér Andrej Babiš kvůli situaci vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Americký prezident Trump zase varoval, že podobná migrace vlna by mohla v budoucnu zasáhnout i Spojené státy pod demokraty. Při pokusu dostat se do Ceuty se podle španělských úřadů utopily desítky lidí. Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým poprvé v historii povede zahraniční kouč, 52-letý Španěl Santi Denia. Na lavičce střídá Miroslava Koupka a s fotbalovou asociací podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Dnes dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstane vedro, teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

Takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V České národní bance se řeší krádež za desítky milionů korun. Policie zadržela zaměstnance brněnské pobočky, který podle vyšetřovatelů dlouhodobě obcházel interní pravidla a odnášel z banky peníze. Na podezřelé transakce upozornil před 2 měsíci finanční analytický úřad. Muž je obviněný z krádeže a s policií spolupracuje. Kriminalisté navrhují jeho vzetí do vazby. Česká národní banka kvůli případu nařídila mimořádný interní audit a přijala další bezpečnostní opatření. Podle vedení banky ale incident nijak neovlivnil její běžný provoz ani služby pro veřejnost. Policie dál pátrá po odcizených penězích. Armáda má nové záložníky. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají tak status vojáka v záloze. Dobrovolné cvičení má za cíl mladé lidi seznámit s fungováním armády. Mluvčí hradní stráže Jiří Havel ČTK popsal, co všechno kurz zahrnuje.
3: Topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli 2x ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
2: Středoškoláci mají díky absolvování cvičení snazší cestu do armády nebo jejich aktivních záloh. Nárok mají také na finanční odměnu, a to přibližně 47 tisíc korun. 9. třídy základních škol zůstávají. Ministr školství Robert Plaga po jednání s premiérem Andrejem Babišem řekl, že vláda jejich zrušení nechystá. Odmítl také návrh předsedy SPD Tomia Okamury, podle kterého by změna ušetřila státnímu rozpočtu 50 miliard korun ročně. Podle Plagy jsou takové odhady nereálné a o podobných změnách se musí nejdřív vést odborná debata. Revoluce v hubnutí pokračuje. Populární léky jako Ozempic už neléčí jen obezitu nebo cukrovku. Lékaři hlásí zlomový rok. Nové studie ve Spojených státech amerických potvrzují, že tyto injekce a tablety chrání srdce i ledviny. Medicína teď zkoumá, jestli přípravky dokážou zastavit také chuť na alkohol.
4: Přípravky typu Ozempic už američtí lékaři nepředepisují jen na obezitu a cukrovku. Nové studie ukazují jejich masivní přínos při léčbě srdečních chorob a onemocnění ledvin. Experti navíc potvrzují překvapivý vedlejší efekt. Tato medicína dokáže údajně tlumit i touhu po alkoholu. Z léku na hubnutí se tak stává univerzální zbraň moderní medicíny. Američané doslova žasnou a hromadně hubnou. Jestli přestanou pít úplně alkohol, zůstává zatím otázkou. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Fotbalová Sparta dál posiluje kádr pro novou sezonu. Na Letnou přichází norský obránce Tobias Gudal z Tromsø a záložník Roman Macek z Mladé Boleslavy. Gudal ještě ve čtvrtek nastoupil proti Hradci Králové v předkole Evropské ligy. Macek se loni vrátil ze zahraničí a v uplynulé sezóně patřil k oporám Mladé Boleslavy. A po představení 2 posil slavila Sparta první výhru nového ročníku ligy. Letenští porazili doma Zlín nakonec 3-1 a premiérovou trefu ve spartianském dresu si při debutu připsal norský útočník Jonathan Brunes. Další góly dali Andrew Irving a z penalty Adam Karabec. Sparta se tedy může soustředit na úterní úvodní zápas 3. předkola ligy mistrů proti Lyonu. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy. Teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

tátě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

svým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: obývák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Předseda SPD Tomio Okamura zaútočil na prezidenta Petra Pavla. V rozhovoru pro server Novinky.cz ho označil za podrazáka a křiváka a vytkl mu, že se podle něj chová jako opoziční politik. Připomněl také Pavlův výrok z prezidentské kampaně, kdy o Okamurovi mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže. Okamura tvrdí, že se mu prezident za tato slova dodnes neomluvil. Kancelář hlavy státu necítí potřebu Okamurova slova komentovat. Vedra dál svírají celé Česko. Pátek přinesl teplotní rekordy na více než 100 meteorologických stanic. V Plzni Bolevci třeba naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu platí v několika krajích smogová situace a téměř v celé zemi hrozí zvýšené riziko požárů. Horko navíc komplikuje železniční dopravu, protože se přehřívá zabezpečovací zařízení a prověšuje trakční vedení. Záchranáři zároveň zaznamenali více kolapsů z přehřátí a hasiči upozorňují i na vyšší riziko otravy oxidem uhelnatým. V sobotu se v Čechách mírně ochladí, na Moravě a ve Slezsku ale teploty zůstanou hodně vysoko. Problémy s autem v zahraničí jsou známým strašákem. Ať už jde o technickou závadu nebo nehodu, komplikace může zásadně zmírnit dobré pojištění a asistenční služba.
2: Smlouvu se vyplatí opravdu projít. Podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty často zůstanou nekryté pneumatiky a nebo čelní skla.
3: Jestliže je ta prasklina delší, tak byste správně s tím autem vůbec neměl vyjet. Tudíž byste si tam teoreticky, dejme tomu v Itálii, měl nechat vyměnit čelní okno. Tím, že si to celé zaplatíte, protože zjistíte, že to v asistenci neboli v pojištění nemáte.
2: A jak připomíná pojišťovací expert webu Kalkulátor.cz Martin Tývl, ani s dobrým pojištěním nespoléhejte na to, že k ničemu nedojde.
4: Dost často se stává, že motoristi nemají připravené číslo na asistenční službu. Každá pojišťovna má trošku jiné. V Česku se používá to centrální 1224, ale v zahraničí je potřeba používat to, které máme od své pojišťovny.
2: Klíčovým prvkem dobré smlouvy může být třeba odtah nepojízdného vozidla do Čech. Ten totiž stejně jako oprava na místě může stát majlant. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Prázdniny se půlí a školáci ze Vsetína některé školy od září téměř nepoznají. Město v nich totiž investuje desítky milionů korun.
5: 32 milionů spolkne z městské kasy oprava střechy velkého školního komplexu základní školy Ohrada. 2/3 plochy nově osadí fotovoltaickými panely. Na další základce v Rokytnici zmodernizují za 16 milionů venkovní hřiště. Zajímavá je mimo jiné rekonstrukce skladu učebnic, vstupního schodiště, vzduchotechniky školy. Kuchyně a za milion budou mít v jedné ze základních škol velkokapacitní myčku. Jan Čada, Radio Im.
1: Do španělské Ceuty ve čtvrtek pronikly z Maroka 10 000 migrantů. Španělské úřady večer oznámily, že téměř všichni se už vrátili zpátky a v Ceutě zůstávají jen stovky lidí. Krize ale dál vyvolává silné politické reakce. Třeba český premiér Andrej Babiš kvůli situaci vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Americký prezident Trump zase varoval, že podobná migrační vlna by mohla v budoucnu zasáhnout i Spojené státy pod demokraty. Při pokusu dostat se do Ceuty se podle španělských úřadů utopily desítky lidí. Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým poprvé v historii povede zahraniční kouč, 52-letý Španěl Santi Denia. Na lavičce střídá Miroslava Koupka a s fotbalovou asociací podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Dnes dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstane vedro, teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Rajčata, okurky, rybíz nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkoně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V České národní bance se řeší krádež za desítky milionů korun. Policie zadržela zaměstnance brněnské pobočky, který podle vyšetřovatelů dlouhodobě obcházel interní pravidla a odnášel z banky peníze. Na podezřelé transakce upozornil před 2 měsíci finanční analytický úřad. Muž je obviněný z krádeže a s policií spolupracuje. Kriminalisté navrhují jeho vzetí do vazby. Česká národní banka kvůli případu nařídila mimořádný interní audit a přijala další bezpečnostní opatření. Podle vedení banky ale incident nijak neovlivnil její běžný provoz ani služby pro veřejnost. Policie dál pátrá po odcizených penězích. Armáda má nové záložníky. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají tak status vojáka v záloze. Dobrovolné cvičení má za cíl mladé lidi seznámit s fungováním armády. Mluvčí hradní stráže Jiří Havel ČTK popsal, co všechno kurz zahrnuje.
3: Topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
2: Středoškoláci mají díky absolvování cvičení snazší cestu do armády nebo jejich aktivních záloh. Nárok mají také na finanční odměnu, a to přibližně 47 tisíc korun. 9. třídy základních škol zůstávají. Ministr školství Robert Plaga po jednání s premiérem Andrejem Babišem řekl, že vláda jejich zrušení nechystá. Odmítl také návrh předsedy SPD Tomia Okamury, podle kterého by změna ušetřila státnímu rozpočtu 50 miliard korun ročně. Podle Plagy jsou takové odhady nereálné a o podobných změnách se musí nejdřív vést odborná debata. Revoluce v hubnutí pokračuje. Populární léky jako Ozempic už neléčí jen obezitu nebo cukrovku. Lékaři hlásí zlomový rok. Nové studie ve Spojených státech amerických potvrzují, že tyto injekce a tablety chrání srdce i ledviny. Medicína teď zkoumá, jestli přípravky dokážou zastavit také chuť na alkohol.
4: Přípravky typu Ozempic už američtí lékaři nepředepisují jen na obezitu a cukrovku. Nové studie ukazují jejich masivní přínos při léčbě srdečních chorob a onemocnění ledvin. Experti navíc potvrzují překvapivý vedlejší efekt. Tato medicína dokáže údajně tlumit i touhu po alkoholu. Z léku na hubnutí se tak stává univerzální zbraň moderní medicíny. Američané doslova žasnou a hromadně hubnou. Jestli přestanou pít úplně alkohol, zůstává zatím otázkou. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Fotbalová Sparta dál posiluje kádr pro novou sezonu. Na Letnou přichází norský obránce Tobias Gudal z Tromsø a záložník Roman Macek z Mladé Boleslavy. Gudal ještě ve čtvrtek nastoupil proti Hradci Králové v předkole Evropské ligy. Macek se loni vrátil ze zahraničí a v uplynulé sezóně patřil k oporám Mladé Boleslavy. A po představení 2 posil slavila Sparta první výhru nového ročníku ligy. Letenští porazili doma Zlín nakonec 3-1 a premiérovou trefu ve spartianském dresu si při debutu připsal norský útočník Jonathan Brunes. Další góly dali Andrew Irving a z penalty Adam Karabec. Sparta se tedy může soustředit na úterní úvodní zápas 3. předkola ligy mistrů proti Lyonu. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy. Teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hraje

0: ráno na rádiu Impuls.
1: Meteorologové stáhli varování před smogem. Blesk večer omezil vlaky v Hradci Králové. Dovolená autem v zahraničí vyžaduje zodpovědnost. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: A začínáme dobrou zprávou. Meteorologové večer postupně odvolali smogové situace ve všech regionech, kde platily. Český hydrometeorologický ústav je vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu v ovzduší. Smogová situace platila od čtvrtečního odpoledne v Ústeckém kraji a od včerejšího odpoledne v Praze a Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Nárůst koncentrací ozonu souvisel se současnými vedry. Delším působením může lidem způsobovat pálení oči a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi. Úder blesku večer zkomplikoval cesty vlakem na Hradecku. Asi na půl hodiny zastavil provoz v Hradci Králové. Bouřky a silný vítr večer komplikovaly dopravu i na dalších tratích v Česku. Vyplývá to z informací Správy železnic a Českých drah. Krátce se například přerušil kvůli pádu větví do trakčního vedení i provoz u Kolína. Bouřky večer postupovaly hlavně přes Čechy.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Dovolená autem v zahraničí si žádá pečlivou přípravu. Zásadní je pamatovat na možné technické problémy nebo nehodu. Jak radí mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota, měli bychom znát podmínky své smlouvy s pojišťovnou. Ta může garantovat třeba výměnu čelního skla a pneumatik nebo odtah do Česka. Ne každý na to ale myslí.
2: Procentuálně se ten rozdíl mezi, řekněme, běžným, ať už asistencí nebo pojištěním proti něčemu, co vás skutečně ve všech ohledech zajistí, se bude pohybovat v nějakých až 40-50%.
1: Důležité je také pamatovat na odlišnosti regionálních zákonů. Známá je třeba alkoholová tolerance. V případě nehody ale právě ona může být ze strany pojišťovny důvodem k odmítnutí. Zahrádkáři míří do Věžek. Na Kroměřížsku probíhá tradiční velká výstava všeho, co potřebují. Letos se organizátoři i návštěvníci popasují s pořádným vedrem.
3: Ve Věžkách, nevelké vesnici, nedaleko Kroměříže, se historie výstav začala psát už v roce 1976, před rovnými 50 lety. Do neděle se bude nakupovat, radit, připraveny jsou mimo jiné i večerní zábavy. Letos se počítá s mimořádným vedrem, což je pokyn pro místní hasiče, kteří připravili vodní rozprašovače, fontány i další zavlažovače. Stejně tak předcházejí pořadatelé případným kolapsům z horka instalací klimatizovaného stanu záchranářů. Jančada, Rádio Impuls, Věžky.
1: Migranti se ve velkém vrací do Maroka. Skoro všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se včera vrátili zpět. Večer to uvedlo španělské ministerstvo vnitra. I včera ale přicházel nebo připlavával do Ceuty menší počet běženců.
4: Lenka Svobodová, Jakub Voříšek, váš ranní tandem pro sobotu 1. srpna. Tady Rádio Impuls, budeme vám hrát třeba česky. Tereza Mašková a právě teď Richard Krajčo a Krištof.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Tady Radio Impuls, je sobota 1. srpna, za chvilku už bude 6:45 a za chvilku zaspívá Tereza Mašková svůj hořkosladký valčík. Letošní léto láme v Evropě některé rekordy. Jeden turistický, příznivý a snad i záviděníhodný se podle britských médií týká Česka.
1: Informuje o něm londýnský list Independent, který upozorňuje čtenáře, že Česká republika byla v uplynulém roce nejrychleji rostoucí turistickou destinací v Evropě. Zájem o návštěvu některého ze zajímavých míst vzrostl z roku na rok o celých 18%. Statistika přitom bere v úvahu pouze cestující přijíždějící letecky. Podle analytiků, na které se Independent odvolává, je prvenství České republiky potvrzením trendu, že turisté hledají v Evropě místa bohatá na historii a kulturní zážitky a také krásy přírody. Druhý v dynamice turistického ruchu skončil za Českou republikou Island s 11% růstem. Z vlastní zkušenosti vím, že třeba britští turisté si nemohou při návštěvách Čech, Moravy a Slezska vynachválit dostupnost a spolehlivost veřejné dopravy. Lákají je také relativně výhodné ceny ubytování a pestrost místní kuchyně a snad i tradiční česká ochota vyjít návštěvníkům ze zahraničí vstříc. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.

Tady je Radio Impuls, krásné sobotní ráno. České prázdniny na Impulsu pokračují. Tento týden jsme společně objevovali Vysočinu a byla to pořádná jízda. Podívali jsme se do jaderné elektrárny Dukovany, prošli se krásnou přírodou Žďárských vrchů, ochutnali domácí zákusky v Třebíči i místní tradiční sodovku. A tím to rozhodně nekončí, české prázdniny pokračují dál a už příští týden společně vyrazíme za dalšími zajímavými místy, tradicemi, chutěmi našeho Česka. Tentokrát Jižní Morava, tak vysílejte s námi.

přesně 6:30. Dobré ráno vám z Rádia Impuls přeje moderátor Jakub Voříšek. Vy mě taky zdravíte, vašich vzkazů na WhatsAppu 605 222 007 je velká spousta, pojďme do nich, já je přečtu všechny. Máme na to celý víkend. Krásné ráno z Nahošovice, máme 22 stupňů, jasno, pohodový den přeje Skrblík. Broumov, tak a teď jste se mi všichni ztratili. A už vás mám zpátky. Broumov, teplota 17 stupňů zataženo, po nočním dešti bez větří, hezký den Zdeňku. Nádherné první srpnové ráno nám z Beskyd z Frýdlantu nad Ostravicí přeje Jana, hlásí jasno a 25 stupňů, pohodovou sobotu i celý víkend vám. Krasová v Moravském Krasu, 22 stupňů a polojasno. Impulzovi zdraví Ivona a František. Tak si to pojďme sjednotit, i když napříč republikou se nám to bude různit. Dnes bude v Česku převážně oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Ráno ojedinělé přehánky, od dopoledne přeháněk přibude a lokálně se vyskytnou i bouřky a k večeru naopak bude ubývat srážek, místy se vyjasní. Nejvyšší teploty taky budou různé, mezi 28 a 33 budou ty nejvyšší, ovšem na západě a severozápadě Čech maximálně kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36, v 1000 metrech na horách nejčastěji 23 stupňů Celsia.

0: 8 minut po půl sedmé, tohle je sobotní ranní impuls. Za chvilku je tu rank impulzovic krabičky, Václav Neckář zaspívá Láska má. Obděnice na Příbramsku dnes patří oslavám 50. výročí filmu Na samotě u lesa. Mají tam připravený celodenní program i s výstavou fotografií a rekvizit z natáčení, scénkami z filmu v podání ochotníků, tematickými soutěžemi a kvízy nebo večerním promítáním oblíbené komedie. Další část programu impulzu nastínila mluvčí středočeské centrály cestovního ruchu Lucie Burupsová.
1: Na programu je od 9 do 10 hodin turistický pochod po stopách filmových míst, od 15:45 potom beseda s hosty z řad tvůrců a herců. Zúčastní se jí například Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová.
0: Ode dneška je možné nastupovat do autobusů pražské integrované dopravy všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Nově se bude týkat například spojení Praha-Příbram nebo linek v oblastech Brandýsa nad Labem, Českého Brodu a Nymburka. Ode dneška se zvyšuje počet letů mezi Prahou a Tchajpejí. Novou linku s frekvencí 3 a od října 4 letů týdně bude provozovat Starlux Airlines. Začínají vládní prázdniny, potrvají do 16. srpna. Jdeme ke sportu, Paříž hostí mistrovství Evropy v plaveckých sportech, v Itálii se koná mistrovství Evropy ve veslování, ve Švýcarsku se jede mistrovství Evropy horských kol a ještě do světa, u Budapešti začíná středoevropské skautské jamboree, které propojí téměř 1000 mladých lidí z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Británie a Tchajvanu.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Minuta a půl zbývá do času 6:45, tohle je sobotní ráno Rádia Impuls. Do konce hodiny zaspívá třeba ještě Petr Nať nebo Anastasia a my se za půl minuty podíváme třeba na brněnskou D52.
1: Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz Radio Impuls. Doprava 007.
0: Jinými slovy, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace sledujeme na Brněnsku, po noční nehodě zůstává uzavřená dálnice D52, a to mezi exity 23 a 16 směrem od Pohořelic na Brno. Brzy ráno se tady srazily 4 osobáky. Tak hlavně opatrně, po celý víkend i kdykoliv jindy, a kdykoliv mějte taky nainstalovanou aplikaci, tedy kdykoliv, neustále mějte na paměti, že ji můžete používat, nahrávat nám hlasové zprávy. Tu aplikaci, pokud ji ještě nemáte, seženete v Google Play anebo App Store. A ještě je na snadě, možná pro někoho jednodušší, vytočení 605 222 007. Radio Impuls, konkrétně naše 007, je totiž zásobována i vámi.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Dobré ráno, tady Impuls. Za minutu a pár vteřin odbije 7. hodina. Dnes bude v Česku převážně oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Ráno ojediněle přehánky, od dopoledne přeháněk přibude a lokálně se vyskytnou bouřky. K večeru bude ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty je rozmanité, nejvyšší většinou mezi 28 a 33. Na západě a severozápadě Čech ovšem jen kolem 25. Na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů. Za chvilku zprávy Lenka Svobodová. Od premiéry legendárního filmu Na samotě u lesa uplynulo 50 let. Detaily ve zprávách.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Ostravští policisté se chystají na fotbalové fanoušky. Po nehodě na Lounsku pomohly zraněným chytré hodinky. Americkou vládu možná zradila umělá inteligence. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie v Ostravě je v pohotovosti. Strážci zákona se chystají na dnešní fotbalový zápas mezi domácím Baníkem a pražskou Slávií. Podpořit úřadujícího mistra.

0: Tam míří stovky fanoušků.
1: Aby moravskoslezská policie ochránila bezpečnost lidí, nasadí do akce zvýšený počet policistů odpovídající riziku. U vstupu na stadion se fanoušci podrobí bezpečnostní kontrole. Dovnitř se nedostanou lidé opilí a budou probíhat namátkové kontroly alkoholu, hořlavých předmětů, sprejů, pyrotechniky a dovnitř se nedostanou ani tyče, plechovky a sklo. Ostře sledovaný zápas bude i příčinou dopravních komplikací v krajské metropoli. Policisté proto fanouškům doporučují, aby se na stadion dostavili s předstihem. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
0: Včerejší nehoda na Lounsku skončila třemi zraněnými. Havarované osobní auto se na dálnici D7 u Panenského Týnce převrátilo v prostoru středových svodidel. Záchranáři převezli tři dospělé se středně vážným zraněním do mostecké nemocnice. Mluvčí krajských záchranářů to sdělil agentuře ČTK. Hasiči se o nehodě dozvěděli díky chytrým hodinkám jednoho z pasažérů. K nehodě vyrazil i vrtulník, který se vrátil zpátky na základnu. Noční útok Ruska na Kyjev zabil nejméně 9 lidí. Dalších 23 je po úderu balistickými střelami zraněných. Podle agentury AFP to oznámily ukrajinské záchranné složky. V ukrajinské metropoli byly slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech útoky balistickými raketami zesílilo. Jsou proti nim totiž účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot. Ministrům začaly prázdniny, ode dneška mají dvoutýdenní volno. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. července. Čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Po vládních prázdninách se vláda bude muset vrátit předčasně do sněmovny. Ta se měla původně sejít až v prvním zářijovém týdnu. Protože chce ale kabinet přehlasovat prezidentské veto k novele rozpočtových zákonů, zasedne už v úterý 25. srpna. Prezident Petr Pavel spornou a kritizovanou novelu vetoval v polovině července. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodlaní ho přehlasovat. Potřebují na to nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. Od premiéry legendárního filmu Na samotě u lesa uplynulo 50 let. Oblíbená komedie Jiřího Mencla významné výročí oslavuje v Obdinicích na Příbramsku. V obci připravili celodenní program pro veřejnost i milovníky české kinematografie. Na programu je turistický pochod po stopách filmových míst nebo beseda s tvůrci a herci. Dorazí třeba i Zdeněk Svěrák. Impulzu to řekla mluvčí středočeské centrály cestovního ruchu Lucie Vurpsová.
2: Odpoledne na programu výstava fotografií a rekvizit z natáčení, scénky z filmu v podání ochotnických herců a posetnění je připraveno letní kino s projekcí filmu Na samotě u lesa. Celá akce má nekomerční charakter. Případný finanční výtěžek bude věnován na podporu domácího hospice Křídla Sedlčany.
0: Právě dnes si také připomínáme 40 let od uvedení další filmové komedie Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Americká vláda si uřízla ostudu. Vytvořila mapu Afriky, kterou ukázala na mezinárodní konferenci v Brazílii. Háček je v tom, že na mapě bylo nesprávně označených 6 zemí. Mezi účastníky to vyvolalo rozruch. Mapu si fotili a snímky zveřejnili na internetu. Americké ministerstvo zahraničí se už za způsobené nedorozumění omluvilo. Analýza agentury Reuters ukázala, že mapa obsahovala vodoznak umělé inteligence, který naznačuje, že obrázek vznikl s pomocí nástrojů společnosti OpenAI. Ta už oznámila, že zprávu prošetřuje.
3: 7:04 vysílá dál Radio Impuls. Za chvilku Jojo Band, zaspívá taky Dan Barta, zahraje kapela No Name. Hodinu začínáme s Xindlem X.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: 2,5 minuty nám chybí do 7:45, tohle je Radio Impuls. Karnevalový průvod bude dnes jedním z vrcholů festivalu Brazil Fest Brno. Kamenecký Šenov na Českolipsku hostí 15. ročník Světového dne strážců přírody. Ostrava dnes patří metalovému festivalu Ostrava v plamenech. Druhým dnem pokračuje Mezinárodní festival keltské kultury ve skanzenu v Nasavrkách na Chrudimsku. Na programu jsou ukázky starodávných řemesel, hudba českých i zahraničních kapel, odborné přednášky a workshopy i tradiční průvod s obilnou bohyní. Vodácké tábořiště Pádlo Morava na Olomoucku se koná Hanácká neckyáda s plavbou netradičních recesistických plavidel po řece Moravě. Z Kuhrov umělníka slavnostně zahajuje Dny lidové architektury Středočeského kraje a v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku se koná osmý ročník československého setkání heligonkářů. Za chvilku na Impulzu kapela No Name. Krásné ráno.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Pohodové víkendové, konkrétně i sobotní ráno přeje Radio Impuls 7 hodin 21 minut. Máme pro vás 10 000 korun a pro ty odvážnější dokonce dvojnásobek. Ano, řeč je o letním kole hry Halo tady Impulzovi, to je v plném proudu. Každé všední ráno hrajeme o spoustu peněz, stačí jen zvednout telefon a přihlásit se jediným správným heslem Halo tady Impulzovi. Ještě předtím je ale samozřejmě potřeba se registrovat, můžete to udělat na webu impuls.cz, v aplikaci Impulzu nebo prostřednictvím prémiové SMSky na číslo 906 11 09. A pak už zbývá jenom čekat, jestli zazvoní telefon právě vám. Může se to stát každý všední den mezi 5. a 9.
1: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

Dobré ráno, tady Impuls. Za 3 minuty už bude 7:30. Snad se vám s Impulzem vstává co nejpohodověji. Za chvilku tady bude Jojo Band, Tak jsem zvat. Ale nejprve vaše vzkazy. Ty přistávají na WhatsApp 605 222 007, týkají se počasí. Dobré ráno, teplota 25 stupňů bez větříku, to nám napsala Vlasta z Tvrdonic na jižní Moravě. Dobré ráno, Impulzáci, u nás je ráno oblačno a teplota 19 stupňů, to je Horní Slavkov a Gladiátor Dan. A ještě do třetice jedna zpráva od Zdeňky. Zdravím vás, Kubo Stelče, kde máme dnes oblačno a 20, pohodovou sobotu i vám, Zdeňko, děkujeme. Dnes bude v Česku převážně oblačno až zataženo, přechodně i polojasná obloha. Ráno ojediněle přehánky, od dopoledne bude ještě přeháněk přibývat a lokálně se budou vyskytovat bouřky. K večeru bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 28 a 33 stupni. Na západě a severozápadě Čech bude chladněji, maximálně kolem 25, naopak na jihovýchodě Moravy až 36, v 1000 metrech na horách nejčastěji 23 stupňů Celsia. Máme tady ovšem i různé teploty na horách, v Beskydech bude tepleji, dokonce až téměř tropických 29 stupňů, v Krušných horách naopak chladněji, maximálně kolem 18 v těch 1000 metrech. Co se týče muziky, kterou pro vás Impuls v sobotu 1. srpna má, za chvilku Zlatá trojka, Brian Adams, Rod Stewart a Sting, ale právě teď, jak bylo zmíněno, Jojo Band, Bratři Tesaříkové, dobré ráno.

0: Impuls, teď je 7 minut po půl osmé, za chvilku Karel Gott a Babylon, to bude písnička z ranku Impulzovic krabičky. Hostem na lince Rádia Impuls je právě teď nejúspěšnější český horolezec a dobrodruh Radek Jaroš. Radku, dobré ráno.
1: Ahoj, zdravím tebe i Impulzáky.
0: Co teď děláš a co pak tě čeká?
1: Vracím se z hradu Rožumberk, kde jsem prožil krásný 3 dny, tak se vracím zpátky na Vysočinu a pravděpodobně to strávím jeden den na skalách a jeden den někde na pedalboardu.
0: Tak já tě ale chytím za slovo, my jsme totiž na Impulzu celý pracovní týden pochodovali po kraji Vysočina, obrazně řečeno, to je tvůj kraj, odkud pocházíš a kde žiješ. Tak když se řekne Vysočina, co tě napadne jako první?
1: Tak pro mě je to samozřejmě domov a hlavně nádherný kraj, kde se dá jako procestovat a prožít úplně fantastický dny, ať v lese, na houbách jsem chtěl říct, teď moc nerostou, protože je sucho, ale na skalách, u rybníku, na silniční cyklistice, při jízdě na horském kole, jo, záleží prostě na lidech, co si vyberou za aktivitu.
0: No dobře, kdybych tě teď potkal na Vysočině někde u cesty a zeptal se tě, jestli bys mi neposkytl nějaký tip, kam bych měl vyrazit, kam bys mě poslal?
1: Buď to k Šípku, anebo no. Nebo tomuhle monumentu, který je fakt v nádherném místě, je tam nedaleko vlastně údolí řeky Svratky, jsou tam 2 hřebeny, v tom jednom hřebeni je spousta skal, všichni znají, ale třeba 9 skal, což je druhý nejvyšší vrchol celkově Vysočiny. Ano. Je tady 16 kopců, který přesahují svojí výškou 800 metrů, takže se dá to spojit cesta po 16 800kách na Vysočině, což když by chtěl někdo dát na kole, tak je to asi 68 kilometrů, jo? Dá se to spojit takhle, anebo jednotlivý výšlapy.
0: A co tě čeká v následujících dnech? Jezdíš, přednášíš?
1: Přednášky najdou lidi na mým webu, stejně jako ty knížky, když by se nedostali na přednášku. Já se teď chystám do Indie a na nějakou charitativní akci a na nějakou 6000ovku. A předtím mám za sebou cestu do Nepálu, kde jsme jezdili na kole ve výšce 5200 metrů. Takže se nenudím úplně.
0: No, to se nudit nebudeš. Já ti moc krát děkuju za všechny odpovědi a taky za ten tip, kam se na Vysočině podívat. Užij si krásné léto, hodně zdraví a na Impulzu naslyšenou.
1: Díky, zdravím Impulzáky ještě jednou a mějte se krásně, hezký léto.
0: Hostem Impulzu byl při prvním srpnovém ránu Radek Jaroš.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Za 2 minuty bude 7:45. Toto je Impuls a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení vázne doprava na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova. Je to před výjezdem 196. Zdržíte se asi 15 minut. Dobrá zpráva přichází z trasy Pohořelice Brno. Dálnice D52 je po nehodě mezi exity 23 a 16 opět volně průjezdná. I dobré zprávy máme rádi, tedy hlavně ty, takže klidně nám je taky posílejte. Mám pro vás opět nabídku práce. Není příliš dobře placená, je to za nula, ale je velmi prestižní. Je to práce dopravního agenta 007 Rádia Impuls. Kdybyste chtěli tuto kariéru odstartovat, tak potom zavolejte na 605 222 007 nebo si díky Google Play a App Store nainstalujte aplikaci Rádia Impuls do svého mobilního telefonu a potom nám odkudkoliv dejte vědět, co se děje na silnicích. Děkujeme, krásný sobotní den.

0: Za minutu a pár vteřin odbije 8. Dnes bude v Česku oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Ráno přeháňky, od dopoledne bude přeháněk přibývat a lokálně se vyskytnou bouřky. K večeru bude ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty nejčastěji 28 až 33 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 25. Na jihovýchodě Moravy tepleji až 36. V tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Za chvilku jsou tady zprávy a Lenka přinese třeba informace o teplotních rekordech, které jsme zaznamenali.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Včerejší teploty sesadily dosavadní rekordy. Okamura se pustil do prezidenta. Fotbaloví fandové vyhlížejí malé severočeské derby. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Původní teplotní rekordy včera vzaly za své. Maximum pro 31. červenec zaznamenalo 108 z víc než 170 stanic, které fungují aspoň 30 let. Pětina stanic pak má nové maximum pro celý červenec a na 5% padl dokonce absolutní rekord pro celý rok. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc včera naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 39,4 stupně. Nad 38 stupňů se pak teplota dostala například v Dobřanech v okrese Plzeň jich, v Třebíči, Rokycanech, Šternberku, Lednici nebo Klatovech. Dnes se má mírně ochladit, i tak zůstanou nejvyšší teploty kolem tropické třicítky. Ve východní polovině Moravy a Slezska bude dokonce velmi teplo s maximy až 36 stupňů. Předseda sněmovny

0: knihovny Tomio Okamura nejspíš ztratil v projevu zábrany. V rozhovoru pro server Novinky.cz mluví o prezidentu Petru Pavlovi jako o Podrazákovi nebo Křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí ANO, SPD a motoristů, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Okamura se dotkl také Pavlův výrok z ledna 2023, kdy v debatě před prezidentskými volbami o Okamurovi mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže. Mluvčí prezidentské kanceláře agentuře ČTK sdělil, že kancelář necítí potřebu hodnotit úroveň slovníku politiků. Veřejnost ji podle ní dokáže posoudit sama. V Rybníce na Jindřichohradecku se včera v podvečer utopil muž. Stalo se to u Novosedel nad Nežárkou. Policejní mluvčí uvedla, že se jednalo o neštěstí a úmrtí muže nikdo nezavinil. Na jihu Čech se tak v rozmezí pouhých 3 dnů utopil už 2. člověk. I v prvním případě policie cizí zavinění vyloučila.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Friedland na Liberecku bude mít novou záchranářskou základnu. Dosud sídlí v prostorách pronajatých od města a hlavně garáže potřebám už nevyhovují. Nová základna začala růst v sousedství nemocnice u Rušné silnice směrem na Habartice a dál do Polska. Pozemek pro stavbu poskytla radnice. Záchranáři by se tam měli přesunout do konce příštího roku. Liberecký hejtman Martin Půta říká, že kraj projekt financuje ze svého.
2: Je to za 108 milionů i kvůli tomu, že jsme soutěžili o 2 roky později než v Jablonci a teď ceny těch stavebních prací v těch soutěžích prostě meziročně rostou a navíc tady je ještě vlastně prostor pro školící centrum.
0: Základna ve Friedlandu zajišťuje rychlou pomoc pro zhruba 25 tisíc obyvatel 18 měst a obcí friedlandského výběžku. Nová budova bude mít prostor i pro případné posílení služby třeba při povodních. 15 slonů v keňském národním parku nejspíš zabilo požití kyanidu. Uvedla to keňská národní agentura pro ochranu přírody. Kyanid se podle agentury AFP mohl nacházet v pesticidech používaných na rajčata pěstovaná na okolních farmách. Právě tam měla uhynulá zvířata v žaludku. Kyanid je přitom nebezpečný nejen pro zvířata, ale může ohrozit i zdraví člověka. Vyšetřování případu stále pokračuje a zatím není jasné, jestli slony někdo neotrávil úmyslně. Vysokou koncentraci kyanidu v pesticidech mohlo způsobit i jejich nesprávné namíchání. Fotbalové fanoušky čeká malé severočeské derby. Ve druhém kole první ligy se na stadionu Unisy utkají Liberec s Teplicemi. Pozvánku na zápas si připravil náš sportovní reportér Standa Sigmund.
3: Obě mužstva stoupila do nového ligového ročníku s hodnými výhrami 3-1. Zatímco Tepliští si doma poradili s Bohemians Praha 1905, Liberečtí překvapivě zvítězili v Plzni a severočeští pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem budou chtít úspěch z Plzně potvrdit 3 body i na domácím trávníku. Se stejným úmyslem přijedou ale k Nise podle asistenta trenéra Jana Reska i skláři, kteří si při soupeře dobře přečetli při soustředění v Rakousku a jejich premiéře v Plzni. Utkání Liberec Teplice začne v 17 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
4: Hezký den s Impulzem přeje Jakub Voříšek, 8:04. Léto stále v plném proudu, Joe Cocker to potvrdí za chvilku Summer in the City. A právě teď zaspívá Martin Maxen.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem, to je letní speciál rádia Impuls. S českými prázdninami jsme tentokrát celý týden strávili na Vysočině. Náš reportér Tomáš Kabát navštívil třeba Škrdlovice na Žďársku, konkrétně dílnu uměleckého skláře Lukáše Wernera.
2: Vy vyrábíte specifické skleničky.
3: Teď už asi čtvrtým rokem jsme objevili takový pigment fluorescenční, který po nasvícení v těch výrobcích svítí. Já tomu s oblibou říkám, že pro starší ročníky je to nostalgická vzpomínka na C-čka.
2: Takže ty sklenice prostě ve tmě svítí, takže ideální třeba na noční popíjení?
3: A nebo při vypnutí elektriky, tak vlastně najdete svůj pohárek.
2: Co do nich přidáváte, aby to svítilo?
3: Takový fluorescenční pigment, přesný složení nevím, protože vlastně ten výrobce si to tají. Je to materiál, který do sebe natahuje světlo a pak ho vlastně vydává. Je to přírodní materiál, který vlastně vůbec nevím, z čeho pochází a možná je to tak dobře.
2: Sklář Lukáš Werner je teďka u mikrofonu rádia Impuls. Tady vidím na zemi kbelík se sklem, to jsou nepovedené kusy?
3: No, nepovedený úplně ne, ale tady to je třeba vlastně vršek té skleničky, který vlastně já foukám do formy, takže vlastně tady je píšťala a tohle se pak potřebuju zbavit.
2: A k čemu se tohle používá teda?
3: Tohle je víceméně jakoby odpad, protože vlastně je to znehodnocený tím pigmentem, ale dají se z toho dělat třeba šperky v takzvaných fusingových pecích, anebo manželka z toho dělá magnetky, který pak vlastně přidává k zakázkám jako dárek.
2: To byla návštěva dílny skláře Lukáše Wernera. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji.
1: České prázdniny se rádiem Impuls pokračují i po víkendu. Náš letní speciál se přesouvá na Jižní Moravu.
0: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Krásný den, hezkou sobotu, posloucháte Radio Impuls. Jestli k létu něco patří, tak je to pohoda a taky muzika. A protože na Impulsu žijeme muzikou, máme pro vás další víkendový živák. Už dnes večer bude hrát na vlnách Impulsu Jojo Band. Zazní Rybitví, Kladno, Karvina, Jo, já jsem Srab i další známé písničky. Tak si dnes večer od 8 nenechte tuhle parádu ujít. Teď je 8 hodin 22 minuty, za chvilku třeba opět Radeček. Teď zpívá Miroslav Žbirka svoji Bezchybnou.

0: Skvělá Lenka Dusilová na rádiu Impuls v sobotu 1. srpna. Kraťounce po 8:30. Za chvilku třeba Genesis. A z české muziky opět a Radeček. A ze zpráv vaše zprávy na WhatsAppu 605 222 007. Ahoj Impulzáci, Abertami v Krušných horách, 900 metrů nad mořem, oblačno, 19,5 stupně. Děkujeme, Lubomíre. Dobré ráno z Krnova, kde máme 25 stupňů a polojasno. Krásnou sobotu i vám, Šárko. Ještě do třetice zpráva od Dany. Dobré ráno z Horní Plané, máme polojasno a 19. Krásnou sobotu. Dnes bude v Česku oblačno až zataženo, přechodně polojasná obloha. Ráno ještě ojediněle přehánky, od dopoledne bude přeháněk přibývat a lokálně se budou vyskytovat bouřky. K večeru bude ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech chladněji, maximálně kolem 25, na jihovýchodě Moravy naopak více stupňů až 36. V 1000 metrech na horách většinou kolem 23, v Beskydech až 29, ale v Krušných horách naopak chladněji, kolem 18 stupňů.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Genesis budou vystřídáni českou muzikou Impulzovit s krabičkou v podání Hany Zagorové. Usnul nám spí za malou chvíli. Obdinice na Příbramsku dnes patří oslavám 50. výročí filmu Na samotě u lesa. Mají tam připravený celodenní program i s výstavou fotografií a rekvizit z natáčení, scénkami z filmu v podání ochotníků, tematickými soutěžemi a kvízy nebo večerním promítáním této oblíbené komedie. Další část programu Impulzností měla mluvčí Středočeské centrály cestovního ruchu Lucie Vurpsová.
1: Na programu je od 9 do 10 hodin turistický pochod po stopách filmových míst, od 15:45 potom beseda s hosty z řad tvůrců a herců. Zúčastní se jí například Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová.
0: Ode dneška se zvyšuje počet letů mezi Prahou a Tchajpejí. Novou linku s frekvencí 3 a od října 4 letů týdně bude provozovat Starlux Airlines. Den otevřených dveří v pražské Kramářově vile nabídne prohlídku více než 50 místností historické rezidence premiérů. Komentované prohlídky jsou od 10 do 17 bez nutnosti předchozí rezervace, vstup je zdarma. Sport. Hraje se druhé kolo první fotbalové ligy, například Baník Ostrava hostí pražskou Slavii. Paříž hostí mistrovství Evropy v plaveckých sportech. A ještě do Maďarska. U Budapešti začíná středoevropské skautské jamboree. To propojí téměř 1000 mladých lidí z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Británie a Tchajvanu.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Za 2:45, toto je Impuls, za chvilku zpívá Jiří Korn, později třeba Fugees. A podíváme se na silnice, za minutu třeba na tah Vyškov Brno.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na tahu Vyškov Brno v úseku mezi 198. a 196. kilometrem D1. Zdržíte se zhruba 20 minut. Kdyby cokoliv, dejte nám vědět, buď to přes aplikaci Impulzu, anebo přes číslo 605 222 007. Impuls přeje krásné sobotní ráno.
4: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Dnes bude v Česku oblačno až zataženo, přechodně polojasno, ráno je ojedinělé přehánky, dopoledne a dál přeháněk bude přibývat a lokálně se vyskytnou bouřky. K večeru bude ubývat srážek, místy se vyjasní, nejvyšší teploty dneška mezi 28 a 33 stupni, na západě a severozápadě Čech kolem 25, jeho východ Moravy očekává až 36 stupňová vedra, v 1000 metrech na horách nejčastěji 23 stupňů Celsia. Za pár vteřin už odbije 9. hodina, Lenka Svobodová má pro vás připravené zprávy, například se podívá do Saského Švýcarska, kde spadl na diváky v letním divadle strom. Podrobnosti za moment.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Rajčata, okurky, rybís nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Česko v noci potrápila studená fronta. Meteorologové stáhli varování před smogem. V německém letním divadle zemřel člověk. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Přes území Česka přešla v noci studená fronta. Přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Třeba Netvořice ve středních Čechách zaznamenaly náraz větru o rychlosti 82 km v hodině. To už odpovídá síle vichřice. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že ale na mnoha místech panovala tropická noc. Nadprůměrně vysoké byly na řadě stanic i teploty ráno. A teď jedna dobrá zpráva. Meteorologové postupně odvolali smogové situace ve všech regionech, kde platili. Český hydrometeorologický ústav je vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu v ovzduší. Smogová situace platila od čtvrtečního odpoledne v Ústeckém kraji a od včerejšího odpoledne v Praze a Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Nárůst koncentrací ozonu souvisel se současnými vedry. Delším působením může lidem způsobovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest z hlavy a tlak na hrudi. Při silné bouřce v Saském Švýcarsku spadl na diváky v letním divadle strom. K neštěstí došlo

0: ve městě Rát nedaleko hranic s Českem. Jeden člověk zemřel a tři další utrpěli vážná zranění. Informuje o tom agentura DPA, podle které se neštěstí stalo na přístupové cestě ke skalnímu amfiteátru. Fotky v německých médiích ukazují také popadané stromy v hledišti. Záchranáři na místě prohledávali popadané stromy a zlámané větve, protože se domnívali, že pod nimi mohou být uvězněni další lidé. Právě to, že je areál ve skalách, zásah komplikovalo. Zahrádkáři míří do Věžek. Na Kroměřížsku probíhá tradiční velká výstava všeho, co potřebují. Letos se organizátoři i návštěvníci popasují s pořádným vedrem.
1: Ve Věžkách, ne velké vesnici, nedaleko Kroměříže, se historie výstav začala psát už v roce 1976, před rovnými 50 lety. Do neděle se bude nakupovat, radit, připraveny jsou mimo jiné i večerní zábavy. Letos se počítá s mimořádným vedrem, což je pokyn pro místní hasiče, kteří připravili vodní rozprašovače, fontány i další zavlažovače. Stejně tak předcházejí pořadatelé případným kolapsům z horka instalací klimatizovaného stanu záchranářů. Jan Čada, Radio Impuls, Věžky.
0: Před 40 lety měl premiéru film Vesničko má středisková. Oblíbená komedie režiséra Jiřího Mencla se převážně odehrává v obci Křečovice ve středních Čechách. Scénář k snímku napsal Zdeněk Svěrák. Úspěch filmu připisuje skvělému hereckému obsazení i tomu, že se v příběhu objevily věci ze života. Svěrák už dříve řekl, že vlastně ani neví, proč se film natáčel právě v Křečovicích.
2: Ale domnívám se, že to je proto, že blízko Křečovic má chalupu kameraman Jaromír Šofr, ale ruku do ohně za to nedá. Je to krásný pocit, když se podaří něco, co má jistou uměleckou hodnotu a přitom je to lidový. Tenhle film bych řekl, že to má všechno.
0: Loni při oslavách 40 let od začátku natáčení filmu Vesničko má středisková v Křečovicích na návsi nainstalovali orientační mapu filmových míst.
3: 9:04, Rádio Impuls a jeho sobotní vysílání. Za chvilku zaspívá Luis Capaldi, bude tady taky legendární čtveřice ABBA. Hodinu začneme s Danielem Landou. Krásný den.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

skupinu ABBA za chvilku. V sobotním vysílání Impulzu, v dopoledním vysílání Impulzu vystřídá se Gvantofy, později Luis Capaldi. Karnevalový průvod bude dnes jedním z vrcholů festivalu Brazil Fest Brno. Kamenický Šenov na Českolipsku hostí 15. ročník Světového dne strážců přírody. Ostrava dnes patří metalovému festivalu Ostrava v plamenech. Vodácké tábořiště Pádlo Morava na Olomoucku hostí hanáckou neckiádu s plavbou netradičních recesistických plavidel po řece Moravě. Skuhrov umělníka slavnostně zahajuje Dny lidové architektury Středočeského kraje, představí viniční památky Mělnicka. A v Uherském Brodě na Uhersko-Hradišťsku se koná osmíročník československého setkání heligonkářů.

9 hodin 18 minut vysílání Impulzu s datem 1. srpna běží dál za chvilku třeba Baltimora nebo kapela Činasky. Richard Miller za malý okamžik, ale nejprve pár slov k českým prázdninám na rádiu Impuls. Ty pokračují, my jsme společně objevovali Vysočinu a byla to pořádná jízda. Prošli jsme se třeba krásnou přírodou Žďárských vrchů a tak dále. A my rozhodně nekončíme, české prázdniny pokračují dál a už příští týden společně vyrazíme za dalšími zajímavými místy, tradicemi i chutěmi naší republiky. Tentokrát do jižní části Moravy. Vysílejte s námi.

0: Minuta zbývá do 9:30, dopolední vysílání Impulzu je tady, za chvilku jsou tady i Činasky a jejich selhání, později třeba Roxette. Vaše vzkazy jsou na WhatsAppu 605 222 007, týkají se počasí, zahrádky u České Lípy 24 stupňů zataženo, děkujeme Vladimírovi. Ahoj Impulzovi, Milovice 28 stupňů Celzia, jasno, Vláďa Kuchyňka, děkujeme mockrát. A ještě pozdrav z Lobendavy, máme zataženo po večerní bouřce a dešti, je příjemně 20 stupňů. Krásnou sobotu i vám, Hanko. Dnes bude v Česku převážně oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Od dopoledne dál bude přibývat přeháněk, lokálně se vyskytnou bouřky, k večeru bude ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty budou různé, nejčastěji 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech bude chladněji, kolem 25, na jihovýchodě Moravy naopak tepleji až 36, v 1000 metrech na horách nejčastěji 23, ale třeba v Beskydech až 29, v Krušných horách kolem 18.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královný, jsme Bardotky.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: 7 minut po půl desáté, krásné a pohodové dopoledne, ideálně při poslechu Rádia Impuls přeje ze studia Jakub Voříšek, za chvilku Petr Rezek a Si, tedy písnička z Impulzovic krabičky. Ale právě teď náš dnešní host na telefonu, nejúspěšnější český horolezec a dobrodruh Radek Jaroš. Dobré ráno, Radku.
1: Ahoj, zdravím tebe i Impulzáky.
0: Co právě děláš a co pak tě čeká?
1: Vracím se z hradu Rožumberk, kde jsem prožil krásný 3 dny, tak se vracím zpátky na Vysočinu a pravděpodobně to strávím 1 den na skalách a 1 den někde na paddleboardu.
0: Ano, tak já tě chytím za slovo. My jsme tady na Impulzu celý pracovní týden byli právě na Vysočině, což je tvůj kraj, odtamtud pocházíš, tam žiješ. Tak když řeknu Vysočina, co tě napadne jako první?
1: Tak pro mě je to samozřejmě domov a hlavně nádherný kraj, kde se dá jako procestovat a prožít úplně fantastický dny, ať v lese, na houbách jsem chtěl říct, teď moc nerostou, protože je sucho, ale na skalách, u rybníku, na silniční cyklistice, při jízdě na horském kole, jo, záleží prostě na lidech, co si vyberou za aktivitu.
0: A vím, že ty tam máš takové jedno své speciální místo, které je moc hezké a dá se navštívit.
1: Jo, tak lidi, když budou chtít, tak ho najdou na mapách CZ, když zadají monument Radka Jaroše, tak najdou krásné místo, sedlo mezi obcí Samotín a skálou Drátník nebo Dráteníčky. A protože jsem tady vlastně začínal s horolezectvím, tak moje přítelkyně a kamarádi, když bylo první výročí mýho vlastně výstupu na K2, kterým jsem dokončil takzvanou korunu Himaláje, výstupy na 14 nejvyšších hor naší planety, tak nechali tam styčit takovej kámen, na kterým jsou krásným písmem vytesaný vlastně všechny 8000, na kterých jsem byl, a je to opravdu nádherný ikonický místo, který stojí za to, aby si tam člověk došel, protože fakt je to nádherný místo.
0: A co pak tě čeká v následujících dnech? Jezdíš, přednášíš?
1: Přednášky najdou lidi na mým webu, stejně jako ty knížky, když by se nedostali na přednášku. Já se teď chystám do Indie a na nějakou charitativní akci a na nějakou 6000. A předtím mám za sebou cestu do Nepálu, kde jsme jezdili na kole ve výšce 5200 metrů. Takže se nenudím úplně.
0: No to ne, tak šťastnou cestu, opatruj se. Moc si užij hezké léto třeba i tady u nás v Česku. Přejeme hodně zdraví a na Impulzu naslyšenou.
1: Díky, zdravím Impulzáky ještě jednou a mějte se krásně, hezký léto.
0: Naším hostem byl při prvním srpnovém dopoledni Radek Jaroš.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Radio Impuls za 2 minuty bude 9:45. Za malý okamžik zaspívá třeba Pavel Vítek a do 10. to stihne ještě Taylor Swift. A my se za minutu podíváme na silnice v dopravě 007, třeba na D1.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít kotlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víc než 3 kilometry měří kolona na D1, a to na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova na Prahu. Důvodem je zúžení na křížení D1 a D2 u Brna. Pracuje se tady ve velkém. Naberete zhruba 25 minut zpoždění. Kdybyste chtěli, nahlaste nám, co se děje na silnicích, nám to jedině pomůže, hlavně to pomůže ostatním řidičům. Takže volejte na 605 222 007 nebo nechte hlasovou zprávu v naší impulzácké aplikaci. Za chvilku na Impulzu vysílá Zdeněk Sekanina. Krásný den.

0: odpoledne s Rádiem Impuls přeje Zdeněk Sekanina. Ostravští policisté jsou v pohotovosti. Proč? No tak to vám povíme ve zprávách za chvilku. Co vám ale řeknu teď, jaké nás dnes čeká počasí? Má být podle meteorologů oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, což teď v Praze určitě platí. Občas nějaká ta bouřka nebo přehánka, ale k večeru bude v Čechách od severozápadu srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 28 až 33, ovšem na západě Čech kolem 25 a naopak na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů Celsia. Tak schválně, kolik ukazuje teploměr právě vám? Napište mi a vysílejte s námi.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Českou národní bankou otřásá skandál. Dovolená autem v zahraničí může vyjít draho. Ostravští policisté se chystají na fotbalové fanoušky. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie vyšetřuje skandál v České národní bance. Zadržela zaměstnance, který podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na webu to uvedl policejní mluvčí. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky nařídila kvůli případu mimořádný audit. Na podezřelé transakce na bankovních účtech zmíněného zaměstnance policie upozornil zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Dva lidé zemřeli při noční nehodě na dálnici D52. Tři osobní auta se srazila poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno. První auto zastavilo, protože se střetlo s divokými prasaty. Za ním zastavilo druhé. Bohužel řidič dalšího automobilu jel nejspíš vysokou rychlostí a do obou stojících aut narazil. Dálnice byla v místě skoro 7 hodin uzavřená.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Dovolená autem v zahraničí si žádá pečlivou přípravu. Zásadní je pamatovat na možné technické problémy nebo nehodu. Jak radí mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota, měli bychom znát podmínky své smlouvy s pojišťovnou. Ta může garantovat třeba výměnu čelního skla a pneumatik nebo odtah do Česka. Ne každý na to ale myslí.
4: Procentuálně se ten rozdíl mezi, řekněme, běžným, ať už asistencí nebo pojištěním proti něčemu, co vás skutečně ve všech ohledech zajistí, se bude pohybovat v nějakých až 40-50%.
3: Důležité je také pamatovat na odlišnosti regionálních zákonů. Známá je třeba alkoholová tolerance. V případě nehody

0: ale právě ona může být ze strany pojišťovny důvodem k odmítnutí. Migranti včera ve velkém proudili zpátky do Maroka. Včera se vrátili zpět skoro všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského města Ceuta na severoafrickém pobřeží. Večer to uvedlo španělské ministerstvo vnitra. I včera ale přicházel nebo připlavával do Ceuty menší počet běženců. Mezi migranty jsou hlavně Maročané. Podle médií se většina vrátila dobrovolně. V Ceutě totiž spali na ulici a měli hlad a žízeň kvůli zavřeným obchodům. Mnozí připlavali pouze v plavkách. Ukrajina byla na noční ruské útoky krátká. Ukrajinský prezident Zelenský uvedl, že Moskva vyslala na Kyjev celkem 27 balistických raket. Zneškodnit se ale podařilo pouze jedinou. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany. Fungují mimo jiné americké systémy Patriot, kterých se Ukrajině podle Kyjeva nedostává. Noční ruský útok na Kyjev zabil nejméně 9 lidí, zraněných je 28. Policie v Ostravě je v pohotovosti. Strážci zákona se chystají na dnešní fotbalový zápas mezi domácím Baníkem a pražskou Slávií. Podpořit úřadujícího mistra míří stovky fanoušků.
1: Aby moravskoslezská policie ochránila bezpečnost lidí, nasadí do akce zvýšený počet policistů odpovídající riziku. U vstupu na stadion se fanoušci podrobí bezpečnostní kontrole. Dovnitř se nedostanou lidé opilí a budou probíhat namátkové kontroly alkoholu, hořlavých předmětů, sprejů, pyrotechniky a dovnitř se nedostanou ani tyče, plechovky a sklo. Ostře sledovaný zápas bude i příčinou dopravních komplikací v krajské metropoli. Policisté proto fanouškům doporučují, aby se na stadion dostavili s předstihem. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
2: Krásný den vám přeje Zdeněk Sekanina. Máme sobotu, cestujeme v rámci našeho letního speciálu České prázdniny všude, protože všude dobře, u nás je nejlíp. No a tentokrát nás zajímá Vysočina. Za několik málo okamžiků pořád máme Česko rádi.
3: Radost ze života.

0: vámi je Radio Impuls, pořád máme Česko rádi, stejně jako celý týden, i teď se budeme věnovat kraji Vysočina. Mirek Tausik z klubu českých turistů to tady zná, tak Mirku, dobrý den. Českomoravské vrchovině se někdy lidově říká právě Vysočina, a nebo je věc v místech nějaký, jako v těch věcech nějaký rozdíl?
1: Krásný dobrý den, no tak je to totéž. Jak obě názvy naznačují, najdeme ji na obou stranách hranice Čech a Moravy, v kraji zvaném Vysočina. Nejvyšším zdejším vrcholem je Javořice, celá oblast je mírně zvlněný terén a opravdu je to raj pro turisty v létě, v zimě, pořád.
0: Mohu jedině potvrdit, pojďme začít rovnou nějakou specialitou, tou na Křemešníku třeba, pojďme.
1: Můžeme, Křemešník, výrazný vrch nedaleko Pelhřimova, jeden z nejvyšších bodů Českomoravské vrchoviny, proslulý je poutním místem a barokním kostelem Nejsvětější Trojice a hlavně každoroční velkou poutí. Je tady krásná léčivá zázračná studánka a samozřejmě restaurace, sluneční hodiny. Ty jsou zvláštní, jsou tvořený takovou podivnou konstrukcí ze tří kovových kruhů a ten středový prut nějak ukazuje na té kouli, kolik je hodin, nebo já nevím. Ale je to velmi zajímavé.
0: Já jsem se snažil rozpomenout, že jsem na Pípalce byl několikrát, tak jsem to zatím tak počítal třikrát, tedy na Křemešníku. Je to moderní ocelová konstrukce, zjistil jsem si, vysoká 52 metrů, je tam krásný výhled. Z terasy se dá přehlednout téměř celé území Českomoravské Vysočiny.
1: No vidíte, vlastně ví to všechno, takže no. Já jenom přidám Větrný zámek hned vedle. Sochař a tvůrce medailí Josef Šejnost si tenhle zámeček nechal postavit. A takovou zvláštností je, že tady na tom objektu sedí 7 skleněných havranů. Ty připomínají pohádku o 7 bratrech a proto je taky někdy tahle stavba nazývána Havraní zámek. V současnosti bohužel je nepřístupný, ale je to krásná stavba.
0: A je to také krásná pohádka. Za chvilku na Impulzu doprava, no a my budeme v putování po Vysočině pokračovat.
2: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: S vámi je Radio Impuls, všude dobře, u nás se nejlíp, pokračuje pořad Máme Česko rádi na téma Vysočina. Našeho turistu z povolání jsem požádal o něco opravdu efektního, tak Mirko, je to vaše?
1: Tak efektní je třeba Budišov. No. Na věži místního renesančního kostela je umístěna největší otočná korouha v České republice, aby konce řekl vysoty v Evropě. Má výšku 4 metry, ještě nějaký centimetry k tomu, váží 440 kg, pozlacená korouhev je z mědi a vyobrazuje na nebevzetí Panny Marie a svatého Gottharda. Pak je tady ještě nejmenší hřbitov v České republice z roku 1885. Je první zmínka o takovém malém lesním evangelickém hřbitovku, který se tady nalézá v obci Hluboké. Aha. Je to nejmenší hřbitov v České republice, představte si, 100 metrů čtverečních a je tady 7 hrobů.
0: No, tak tam to asi na dušičky úplně svítit nebude. Mimochodem četl jsem, že i most na Brno je nějakým způsobem raritní v tomhle směru.
1: Je to tak, dálniční most u Velkého Meziříčí je ojedinělý nejenom svými rozměry, výškou nad terénem, ale i tím způsobem provedení. Výška mostovky je 77 metrů a představte si přemostění 425 metrů, to je pěkná dálka. Jsou to vlastně dva mosty vedle sebe, pro každý směr jeden a zvláštností tady toho mostu, což je opravdu rarita, že není přímý, ale je prostě do oblouku.
0: No a teď mi ještě řekněte, co třeba takové ty, myslím, že se jim říkalo Hitlerovy mosty.
1: Tak to vás trochu zklamu, ty jsou ve Středočeském kraji, ale já vám prozradím jeden, který se už počítá na Vysočinu, ale to až v dalším vstupu.
0: Dobrá, tak se těším.
2: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: V Impulzovic krabičce za chvilku Karel Gott, Oheň v sobě máš. My pokračujeme s českými prázdninami Rádia Impuls. Na Vysočině samozřejmě jsme tam zasadili i dnešní vydání pořadu Máme Česko rádi. Mirek nás teď pozval na zajímavá místa spojená s výstavbou dálnice. Také Mirku, jsme už hodně dlouho po válce. Jak je tedy možné, že se ještě pořád může něco jmenovat Hitlerovy mosty? To by mě teda opravdu zajímalo.
1: On se jim tak jenom říká. Já to začnu jenom trošku ve středočeském kraji, pak se přesuneme na Vysočinu. Prostě v lesích tady kousíček u nádrže Želivka stojí od roku 1939 pozůstatky snahy spojit Prahu a Brno takovou velikánskou dálnicí. Výkop byl zahájen 2. května 1939, právě ještě za Hitlera, a slavnostně byly spuštěny všechny ty práce, jenomže dokončeno bylo pouze několik desítek metrů dálnice v hlavních místech vodní nádrže Želivka, právě v té vodě. Takže stavba byla opuštěna a do dneška tady ta dálnice stojí ve vodě.
0: No ale já mám pocit, že se ten nesmí, ne? Že jsem někde četl, že je vstup zakázán.
1: To je pravda, do celé oblasti je vstup zakázán, v žádném případě nemůžeme doporučovat sem vstup, ale chcete-li zhlédnout alespoň část těchto mostů bez nebezpečí, tak se to dá různě z okolí a je tady taky rarita, a to je Vojslavický most, a ten už je právě na Vysočině. Můžete si ho i nafotit, je to fakt zvláštnost.
0: A to je takový ten most, jak jsou nějak nad sebou nebo něco takového, ne?
1: Jo, když se vydáte po silnici z obce Hořice do obce Vojslavice, tak asi 50 metrů pojedete po jediném úseku, který vlastně zůstal z původní dálnice z toho roku 1939. Jmenuje se dálniční dvojmost Píšť, anebo taky Vojslavický most. A je to strašně zvláštní zážitek. Opravdu, dálnice nad váma, vyjedete dole a nad váma tisíce aut, kamionů. Prostě opravdu strašně zvláštní pocit.
0: No, musíme končit. Kam se podíváme za týden?
1: Tak příště bychom se měli podívat na Jižní Moravu, ne?
0: Tak to doufám, že bude i nějaké to vínko, tak se mějte krásně, Mirku, naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Čtvrtá česká klasika v Impulzovic krabičce Karel Gott. Dalšího pokladu české muziky se dočkáte za hodinku. Mnohem dříve to bude doprava 007 z D1 i D2 a také Pražského okruhu za chvilku.
1: Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
2: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
1: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
3: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
1: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stavební práce komplikují provoz na křížení D1 a D2 u Brna. V návaznosti na to je 4-kilometrová kolona na příjezdu do Brna od Vyškova, a to mezi exity 201 a 196. Doprava drhne na D1 také u Brna i v protisměru z Prahy na Vyškov. Více jak kilometr měří kolona na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy, no a provoz začíná houstnout na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směrem od Ruzině na Modletice. Já doufám, že víte, co dělat, kdybyste zaregistrovali nějakou dopravní komplikaci. Ano, varovat ostatní motoristy. On je to jednoduché, stačí nahrát vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavolat na 605.
4: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.
0: No ještě dodám to číslo 605 222 007, tak volejte a šťastnou cestu všem.

0: Tam je Radio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina ve Friedlandu. Budou mít novou stanici, jakou, tak to vám povíme ve zprávách už za malou chvilku. Teď je pohled na počasí. Naše členové meteo týmu, tedy Radia Impuls, nám píšou z celé republiky. V Chrudimi máme Jardu, naměřil 24 stupňů Celsia. Kousíček od Jihlavy je 28 stupňů, to píše Tomáš. No, abychom tam měli i trošičku nějakého deště, tak v Rokycanech to prý vypadá na dešť, píše Marie, na teploměru má 22 stupňů Celsia. Pište i vy, kolik to ukazuje vám. Jinak dnes oblačno, je zataženo přechodně i polojasno, občas nějaká ta bouřka nebo přehánka a k večeru bude v Čechách od severozápadu srážek už zase ubývat. Teploty rozdělí republiku 28 až 33, ovšem na západě Čech 25 a na jihovýchodě Moravy i 36 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
4: Hasiči měli kvůli bouřkám desítky výjezdů. Řecké hasiče trápí agresivní požár u Korinského zálivu. Film Na samotě u lesa slaví velké kulatiny. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Středočeští hasiči vyjížděli kvůli bouřkám k víc než 70 událostem. Mezi 7 hodinou večer a 7 ráno nejčastěji odstraňovali popadané stromy. V dalších případech šlo o odstranění nebezpečných stavů nebo monitoring situace. Nejvíc událostí bylo v okrese Praha Východ a na Kolínsku a Benešovsku. Hasiči to uvedli na síti X. Za 12 hodin řešili celkem 95 událostí. To je skoro dvojnásobek běžného denního průměru. A napilno měli kvůli počasí i na východě Čech. Spadlé stromy a větve odstraňovaly na desítkách míst, většinou ale bouřky způsobily jen menší škody. Mluvčí krajských hasičů z Pardubické agentuře ČTK sdělila, že nejvíc práce měli hasiči na Svitavsku. Například v okresním městě kmen zablokoval silnici. V Hradeckém kraji bouřky způsobily i poruchy při dodávkách elektřiny. Hasiči druhým dnem zasahují proti agresivnímu požáru u Korinského zálivu. Podle řeckých médií se plameny stále rychle šíří. Z oblasti v noci několik lidí evakuovali na lodích. Situaci na místě komplikuje silný vítr, který pomáhá šíření ohně a navíc stěžuje zásahy ze vzduchu. Lesním požárům Řecko čelí i na dalších místech, například na Krétě. Rozsáhlé lesní požáry v zemi způsobuje nejčastěji lidská nedbalost nebo záměr. V zemi působí i hasiči z České republiky a dalších evropských zemí. Friedland na Liberecku bude mít novou záchranářskou základnu. Dosud sídlí v prostorách pronajatých od města a hlavně garáže potřebám už nevyhovují. Nová základna začala růst v sousedství nemocnice u Rušné silnice směrem na Habartice a dál do Polska. Pozemek pro stavbu poskytla radnice. Záchranáři by se sem měli přesunout do konce příštího roku. Liberecký hejtman Martin Půta říká, že kraj projekt financuje ze svého.
5: Je to za 108 milionů i kvůli tomu, že jsme soutěžili o 2 roky později než Blonce a ty ceny těch stavebních prací v těch soutěžích prostě meziročně rostou a navíc tady je ještě vlastně prostor pro školící centrum.
4: Základna ve Friedlandu zajišťuje rychlou pomoc pro zhruba 25 000 obyvatel 18

0: 15 měst a obcí Frýdlantského výběžku. Nová budova bude mít prostor i pro případné posílení služby třeba při povodních. Od premiéry legendárního filmu Na samotě u lesa uplynulo 50 let. Oblíbená komedie Jiřího Mencla významné výročí oslavuje v Obděnicích na Příbramsku. V obci připravili celodenní program pro veřejnost i milovníky české kinematografie. Na programu je turistický pochod po stopách filmových míst nebo beseda s tvůrci a herci. Dorazí třeba i Zdeněk Svěrák. Impulzu to řekla mluvčí středočeské centrály cestovního ruchu Lucie Vurpsová.
1: Odpoledne na programu výstava fotografií a rekvizit z natáčení, scénky z filmu v podání ochotnických herců a posetnění je připraveno letní kino s projekcí filmu Na samotě u lesa. Celá akce má nekomerční charakter. Případný finanční výtěžek bude věnován na podporu domácího hospice Křídla Sedlčany.
0: Právě dnes si také připomínáme 40 let od uvedení další filmové komedie Jiřího Mencla Vesničko má středisková.
2: Který z těch filmů máš radši, Lenko?
0: Vesničku.
2: Vesničku? No, mám ho oba dva rád stejně. A teď přemýšlím hlášky, chči a chči je, že jo, tak to je asi taková nejlegendárnější a z Vesničky, jako, jaká se tě vybaví jako první?
0: Ježíš, tak to jsi mě zaskočilo.
2: Já třeba přijdu, až nastaví zrcadlo. Mladej Hrušinský.
0: Jako jo.
2: No. No a my se vás ptáme, pojďme nastavit zrcadlo vašim výpěstkům, my se vás totiž ptáme, co se vám urodilo letos na zahradě nebo na balkoně, tak se pojďte chlubit, pište mi na WhatsApp 605 222 007.
3: Impuls. Radost ze života.

0: Na Radio Impuls žijeme českou muzikou. Letošní léto láme v Evropě alespoň některé rekordy. Jeden turistický, příznivý, no snad i záviděníhodný se podle britských médií týká České republiky.
1: Informuje o něm londýnský list Independent, který upozorňuje čtenáře, že Česká republika byla v uplynulém roce nejrychleji rostoucí turistickou destinací v Evropě. Zájem o návštěvu některého ze zajímavých míst vzrostl z roku na rok o celých 18%. Statistika přitom bere v úvahu pouze cestující přijíždějící letecky. Podle analytiků, na které se Independent odvolává, je prvenství České republiky potvrzením trendu, že turisté hledají v Evropě místa bohatá na historii a kulturní zážitky a také krásy přírody. Druhý v dynamice turistického ruchu skončil za Českou republikou Island s 11% růstem. Z vlastní zkušenosti vím, že třeba britští turisté si nemohou při návštěvách Čech, Moravy a Slezska vynachválit dostupnost a spolehlivost veřejné dopravy. Lákají je také relativně výhodné ceny ubytování a pestrost místní kuchyně a snad i tradiční česká ochota vyjít návštěvníkům ze zahraničí vstříc. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se ucpává D1 u Brna před exitem 196 a to v obou směrech. Práce silničářů komplikují provoz také na trase Pelhřimov-Humpolec. Mezi Onšovicemi a Bystrkovem kolona je také v obou směrech. No a v Praze se nám ucpává trasa Smíchov-Černý most a to v úseku Lanový most-Štěrboholy. Srazila se tady dvě osobní auta, pomalu to jede také v protisměru, tedy na Smíchov a kolona má přes 2 kilometry. Pevné nervy, ať jedete kamkoliv. No a kdybyste zaregistrovali nějakou tu piškuntálii na silnici, no tak dejte vědět ostatním motoristům. Od toho tady máme žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls, kam velmi pohodlně nahrajete vzkaz, ale můžete nám také klasicky zavolat na 605 222 007. Co je podstatné, abyste dobře dojeli do svých cílů, tak tedy šťastnou cestu.

0: Nechci vás v žádném případě děsit, ale už se jenom dvakrát vyspíte a půjdete zase do práce. Možná, že patříte k těm šťastnějším, kteří se do práce těšíte a ten důvod je prostý, máte skvělé kolegy. A nebo třeba jenom jednoho, někoho, kdo vždycky poradí, pomůže a dokáže zvládnout, zvednout náladu celé vaší partičce. My takovým lidem říkáme milionový kolega nebo milionový kolegové. No a právě pro ně každý všední den po 9. hodině dopolední hrajeme 7 pecek v kuse a bez jediné reklamy. No tak nám dejte vědět o vašich milionových kolezích. Stačí napsat, komu bychom měli zahrát a proč. No a kdo ví, třeba už v pondělí po 9. hodině zavolá vlastní korec právě vám a věnuje 7 pecek vašim kolegům. Podívejte se na náš web impuls.cz a dozvíte se více.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebije i Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
2: Jsme krásný, jsme královný, jsme Bardotky.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Variace na renesanční téma Vladimír Mišík v Impulzovic krabičce už za malou chvilku. Máte při sobotě 1. srpna velké štěstí, protože právě dnes startuje čtyřdílný seriál o autobusech a pochopitelně to nemůže být nikde jinde, než v našem motoristickém pořadu.
1: Auto Impulzy.
0: Náš reportér Tomáš Kabát se během srpnových sobot zaměří na specifika řízení ve spojích hromadné dopravy. Část 1. dílu věnuje zpoždění, objížďkám a také povinnému odpočinku.
2: Nastupuju do autobusu, za jehož volantem sedí můj rozhlasový kolega a příležitostný řidič autobusu Michael Ransdorf.
3: Pardon, zrovna jsme stříkli člověka nakonec.
2: Nejprve raději asi vyrazíme na parkoviště pro odpočinek.
3: Tak teď přijeli jsme s velkým zpožděním.
2: Jak se to stane? 30 minut zpoždění.
3: Na dálnici D10 do sebe nabouralo 6 aut, takže jsme museli tu dálnici objíždět. A ono to bylo tak trošku z bláta do louže, takže objížďka byla zasekaná podobně jako ta dálnice.
2: Tím pádem máš jako kratší pauzu, anebo se ti to nějak kompenzuje?
3: Přesně tak, mám kratší přestávku, ale já jsem dojel na konečnou tak, že bych i stíhal odjet na čas. Ale tachograf, což je přístroj, který mi hlídá ty doby řízení, tak mi ukazoval, že už se blížím ke 4,5 hodinám jízdy, což znamená, že si musím dát přestávku, takže jsem rozjel spoj o půl hodiny zpožděný kvůli tomu, že jsem měl povinnou přestávku.
2: Nezapomněl si zapnout ten tachograf, aby se ti načítala ta přestávka?
3: Teď v tuhle chvíli si nemusím vybírat tu povinnou přestávku, takže nemusím.
2: Dobře.
3: Autobus stojí, čas se v tuhle chvíli nepočítá, protože to není doba jízdy, ale stojíme na místě.
2: Mě vždycky fascinovalo, že když jede autobus po nějakém nerovném povrchu, že řidič strašně skáče. To sedadlo, ono je nějak speciálně odpružené.
3: Přesně tak, je to na takovém vzduchovém polštáři, v té sedačce je stlačený vzduch, takže díky tomu my můžeme tak jako pohodlně hopsat, ale tu sedačku můžeme taky vypustit.
2: A je to skutečně pohodlné?
3: Zkoušel jsem si to jednou vypnout a v takovou chvíli mě po 15 minutách jízdy po hrubším povrchu začaly bolet záda, takže určitě to má svoje benefity.
2: No, o autobusu je to hodně co říct, tak něco dalšího si řekneme zase za týden. Loučí se Tomáš Kabát
3: a Michael Ransdorf.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Zlatá česká klasika, bohužel klasické jsou i kolony na D1, jednu 4-kilometrovou vnímáme u Brna a více vám o ní povím za půl minuty v dopravě 007.
1: Chcete romantiku? Máme! Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém! A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají na D1. Slíbenou 4-kilometrovou kolonu pro vás mám u Brna mezi exity 201 a 196 směrem od Vyškova na Prahu. Doprava před exitem 196 vázne ale i v protisměru, tedy od Prahy na Vyškov. Více než kilometr měří kolona na D2 na příjezdu do Brna směrem od Bratislavy. Nehoda 3 aut pak komplikuje provoz na trase Mikulov Pohořelice u Pasohlavy. Další kolony vidíme na spojnici Pelřimova a Humpolce mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Důvodem je zúžení a doprava se tady vleče v obou směrech. Několika kilometrová kolona se také sune na tahu Praha-Tábor mezi Mračí a Benešovem. To jsme na silnici 3 a řekl bych už poměrně klasika. No a v Praze sledujeme obousměrnou kolonu na trase Barrandov-Černý most před Štěrboholy. Hasiči tady totiž odklízejí následky nehody. My vám přejeme, ať se vám nehody kolony i policejní hlídky vyhýbají. Kdyby se to změnilo, varujte ostatní motoristy a namluvte vaše varování, tedy váš vzkaz ostatním do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Vy. Moc díky, že nám píšete, tak pište i vy ostatní, protože je to vždycky velká paráda, když si takhle vysíláme spolu. Jak můžete psát na WhatsApp 605 222 007, no a když už budete psát, tak klidně přidejte i fotografii vašich výpěstků na zahradě nebo na balkóně, protože to je to, o čem my se tentokrát s vámi bavíme. No a teď už předpověď počasí na dnešek. Mělo by být oblačno, místy zataženo, ale místy také polojasno. Nemůžeme vyloučit podle meteorologů ani nějakou tu přehánku nebo bouřku, ovšem k večeru už má alespoň od severozápadu Čech se vyjasňovat, takže dobrá zpráva pro ty, kteří déšť úplně nemusí, naopak horší zpráva asi pro zahrádkáře. No a teploty 28 až 30 stupňů. Ale na západě Čech pouhých 25 a naopak na jihu Moravy, což jsme nakonec slyšeli i od členů meteotýmu, i 630 stupňů Celsia.
1: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Nehoda v Ostravě Dubině má 5 zraněných. Česko v noci potrápila studená fronta. Na Ústecku vyšetřují nález utonulého. Je v poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Mezi zraněnými ze včerejší nehody jsou 3 nezletilé dívky. Spolu se 2 dospělými utrpěli zranění během nehody v Ostravě Dubině. 39-letý řidič nezvládl průjezd okružní křižovatkou, vyjel mimo komunikaci a havaroval v poli. Není vyloučené, že měl zdravotní obtíže. Novinářům to dnes sdělili mluvčí integrovaného záchranného systému. Řidiče museli hasiči z vozidla vyprostit. Spolujezdkyni pomohli z vozidla zdravotníci. Jedno z dětí se při příjezdu hasičů nacházelo mimo vozidlo, další 2 děti hasiči z vozidla vynesli v dětských autosedačkách. Přes území Česka přišla v noci studená fronta. Přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Třeba Netvořice ve středních Čechách zaznamenaly náraz větru o rychlosti 82 km v hodině. To už odpovídá síle vichřice. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že ale na mnoha místech panovala tropická noc. Nadprůměrně vysoké byly na řadě stanic i teploty ráno. V Labi na Ústecku objevili dopoledne utonulého. Na tělo v řece Labi upozornili svědci. Severočeská policejní mluvčí to řekla agentuře ČTK s tím, že na místě jsou vyšetřovatelé. Bližší informace zatím k dispozici nejsou. Podkrušnohorská města Chomutov a Jirkov mění napájení trolejbusů. Na hlavních silnicích a důležitých křižovatkách se proto objevují montéři upravující trolejové vedení. Jak dlouho modernizace potrvá, zjistil náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobré poledne, Dušane.
2: Zdravím z hlavní podkrušnohorské třináctky, která Chomutovem a Jirkovem prochází a po které jezdí trolejbusy. Třeba přes křižovatku s Písečnou ulicí dál mezi paneláky. Právě tady je jedno z míst, kde kvůli montážím mohou hrozit kolony. Tranzit, hlavně kamiony, totiž nemají jinou možnost a průběžná omezení dopravu ve špičkách zdržují. Policie proto varuje řidiče jedoucí z Ústí na Vary, aby počítali s možným zdržením. Modernizace trolejbusového vedení má stát víc než 17 milionů a v podkrušnohorských městech potrvá do jara. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Fotbalové fanoušky čeká malé severočeské derby. Ve druhém kole první ligy se na stadionu Unisi utkají Liberec s Teplicemi. Pozvánku na zápas si připravil náš sportovní reportér Standa Sikmund.
3: Obě mužstva vstoupila do nového ligového ročníku s hodnými výhrami 3-1. Zatímco Tepliští si doma poradili s Bohemians Praha 1905, Liberečtí překvapivě zvítězili v Plzni a severočeští pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem budou chtít úspěch z Plzně potvrdit 3 body i na domácím trávníku. Se stejným úmyslem přijedou ale k Nise podle asistenta trenéra Jana Reska i Skláři, kteří si při soupeře dobře přečetli při soustředění v Rakousku a jejich premiéře v Plzni. Utkání Liberec Teplice začne v 17 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
1: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou září. Na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice získali stříbro. V Itálii nestačí.

0: stačily pouze na suverénní Rumunky. Dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil obsadil 6. místo.
1: Krásné odpoledne, přeje 3,5 minuty po celé. Zdeněk Sekanina, ptám se vás, co se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo, jak je velké to je a jak to zpracujete, a za 10 minut vaše příspěvky posílejte.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: pořádku, pakliže máte naladěné Radio Impuls, k čemuž gratuluji, no a velká gratulace i všem, kteří nám píšou o svých výpěstcích, ať už na zahradě nebo na balkóně, protože to je téma víkendu malých radostí. Ivana napsala, urodilo se nám na zahradě všechno, sklidili jsme česnek, cibuli, dnes vařím z čerstvé zeleniny, právě sklizené zeleninovou polévku, vepřové z mrkví s právě vykopanými bramborami, je to úplně jiná chuť než ze supermarketu. Na zahradě máme papriky, okurky, ve skleníku nakládám okurky, máme také rádi obalený patizon, potřený česnekem, usmažený, také děláme zelí z cukety a pečené maso a knedlík, výborné a zdraví. Letos jsme vypěstovali asi 90 sazenic paprik. No ten příspěvek je ještě delší, ale musím říct, že se mi zbíhají chutě a toto jenom čtu, prostě krása. Kristýna z Olomouce píše, že na balkóně má kytky, kterým se nebývale daří, pěstuje bonsaje a sukulenty, je to její radost i starost a zeleninu má na zahradě u rodičů a také v lednici. Předchůdce bonsají prý byla rajčata. Moc díky, no a zahradu miluju, je to nevděčná práce, sadím, co se tady v horách urodí, letos nic moc, rajčata, papriky, dalo by se jmenovat, prostě zahrada mě nabíjí, zvláště když se urodí takový beskydský paličák, napsala nám Jana a přidává krásnou fotografii česneku. Já jakožto milovník česneku, i když je to jenom prostě prostý česnek, já vám zase slintám. No tak pojďme mě rozeslintat, posílejte klidně fotografie vašich výpěstků a hlavně pojďte se pochlubit, co se vám urodilo, ať už na zahradě nebo na balkóně, můžete psát na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávat vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: No a ze zahrádek rovnou na silnice, nehoda 3 aut komplikuje provoz na trase Mikulov Brno na silnici 52 u Pasohlávek, je tady kolona v obou směrech. Více jak 4 kilometry pak měří kolona na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova, a to mezi výjezdy 201 a 196. Něco přes kilometr má pak kolona na D2 na vjezdu do Brna směrem od Bratislavy. Silný provoz sledujeme na tahu z Prahy do Tábora mezi Mračí a Benešovem, další kolona je pak v protisměru z Tábora na Prahu na konci dálnice D3, no na vině je nehoda. No a další havárka komplikuje provoz v Praze na trase Černý most, Barandov u Štěrbohol, kolony jsou tady ale v obou směrech. Buďte prosím opatrní, jezděte podle předpisů, nejlépe pak s úsměvem, no a kdybyste věděli o nějaké komplikaci, namluvte ji do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Sobota 1. srpna, vy posloucháte Radio Impuls, no a možná, že dnešek je právě tím dnem, kdy jste si rozhodli udělat ještě další dovolenou, pak se ale podívali do peněženky a zjistili, že vám na ní chybí třeba ještě 10 anebo 20 tisíc. No a já bych si dovolil takovou malou radu. Když se přihlásíte do hry Halo tady Impulzovi, tak pro vás 10 tisíc budeme mít za tři slova Halo tady Impulzovi. Tedy v případě, že vám naše ranní partička zavolá a vy budete do hry registrování. Ale vy to u těch 10 tisíc nemusíte nechat, vy můžete si sáhnout pro dvojnásobek, pakliže jste ale odvážnější, protože naše ranní parta vám dá doplňující otázku, bonusovou otázku, která se bude týkat českých prázdnin tady u nás na Rádiu Impuls. No a v případě, že správně odpovíte, tak je to 20 tisíc doma. No a 20 tisíc na dovolenou, to už se minimálně po Česku dá krásně užít a rozpofrovat. Tak pojďte do toho, přihlaste se na impuls.cz anebo v naší žluté mobilní aplikaci, protože je to tam zadarmo. A navíc se můžete hlásit každých 5 minut a výrazně tak zvyšovat své šance. Hodně štěstí!
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebije i Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Plzavec krabička, připravena v ní Marta Kubišová, nechte zvony znít, no ale teď už pokračují české prázdniny na rádiu Impuls, které nás tento týden zavedly na Vysočinu a věřte, že tenhle kraj dal světu nejednu výraznou osobnost. Kdo se právě tady narodil, tak to ví a určitě ji prozradí Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
2: Dnes se, přátelé, vydáme po stopách slavných rodáků z Vysočiny. Naší první zastávkou je Nové Město na Moravě, kde se narodila Martina Sáblíková.
3: Je to doma! Martina Sáblíková je olympijskou vítězkou v závodě na 3000 metrů!
2: Jako první rychlobruslařka v historii dokázala získat 20 zlatých medailí z mistrovství světa. Možná vás ale překvapí, že první sportovní láskou Martiny nebylo rychlobruslení, ale basketbal. A její sportovní talent nekončí ani tam. Sáblíková je také několikanásobnou mistryní České republiky v silniční cyklistice a časovce. My ale šlápneme do pedálů také a zamíříme do Havlíčkovy Borové. Karel Havlíček Borovský, zakladatel české žurnalistiky, si své přízvisko vypůjčil právě od rodné obce. Všichni si z dějepisu pamatujeme Borovského jako národního buditele, kterého vyhnali do Brixenu. Právě tam, v nucené izolaci, vznikla některá z jeho nejslavnějších děl. Méně se ale ví, že byl také vášnivým včelařem, nadaným kytaristou a původně se chtěl stát knězem. Kvůli svým názorům však církevní dráhu opustil. A na závěr se dnes vydáme do Třebíče, odkud pochází herec Miroslav Donutil. Držitel Českého lva stvárnil jednu ze svých nejslavnějších rolí v kultovních Pelíšcích. Jistě si vybavíte scénu, ve které mu šlehají plameny z úst.
4: Brašle, to neuděláš.
5: Maršal Malinovský.
4: Brašle!
2: Pokud se ale na ně podíváte opravdu pozorně, můžete na okamžik zahlédnout ruku rekvizitáře. Ten totiž klečel za Miroslavem se sprejem na vlasy a zapalovačem. Šlo tedy o filmový trik, který sice vypadá skvěle, ale doma ho raději nezkoušejte. A to byl dnešní výběr slavných rodáků z Vysočiny. A už zítra vám představíme další.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na rádiu Impuls.
6: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Zlatá česká klasika u nás na rádiu Impuls, další už za hodinku a mnohem dříve za půl minuty dopravní informace z D1, D2 a také stahu Pelhřimov Humpolec.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínají na D1, protože ta se ucpává u Brna směrem od Vyškova na Prahu, tedy v úseku mezi výjezdy 201 a 196. Skoro 2 kilometry má pak kolona na D2 na příjezdu do Brna směrem od Bratislavy. Po nehodě se vleče doprava také na trase Mikulov-Brno, to jsme na silnici 52 u Pasohlávek, je tady kolona v obou směrech. Kvůli zúžení se to hodně štosuje na tahu Pelhřimov v Humpolec mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Další kolona popojíždí směrem od Tábora na Benešov na konci D3. Tady se stala nehoda a kolona je také v protisměru, tedy mezi Miličínem a D3. No a 3-kilometrovou kolonu sledujeme i na pražské Štěrboholské spojce směrem na Barandov. U Štěrbohol se totiž bouralo. Já doufám, že vaše sobotní trasa bude bez poskvrnky a budete na ní vzpomínat jenom v dobrém. Kdybyste věděli o nějaké komplikaci, nahlaste ji do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605-222-007.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, vám

0: 15 stupňů. Mně to teda přijde hrozně málo, protože třeba drobek z Moravan u Kyjova má na teploměru rovných 35. Jáchymov, ten je na 20 stupních, píše Leny, a třeba Lančov v Ranov nad Dyjí 35 stupňů. Tak tady vidíte, jak se nám krásně rozdělila republika, co se počasí týče. Pište i vy ostatní, jak to vypadá, na které straně jste a kolik vám to ukazuje. Jinak zítra očekáváme oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku až zataženo, ojediněle nějaká ta přehánka. Nejvyšší denní teploty zítra 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Rajčata, okurky, rybís nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkoně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Plzeňský závod na automobilové součástky dá stovky výpovědí. Španělská Seuta zavádí bariéru proti migrantům. Film Vesničko má středisková slaví jubileum. Je jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Plzeňský závod na automobilové součástky bude propouštět. Společnost JTECT Czech Republic vyrábí součástky pro světové automobilky. Zástupci společnosti serveru Novinky.cz řekli, že propustí zhruba 300 lidí. To je skoro polovina zaměstnanců. Pozice se budou rušit napříč organizační strukturou, hlavně kvůli strategickým změnám koncernu, stabilizaci pobočky nebo přizpůsobení situaci na trhu. Propouštění se tak týká výrobních i nevýrobních pracovníků. První výpovědi předá vedení firmy nejspíš na konci srpna. Spojené budou s odstupným. Lidem z obce Vidice se to povedlo. Do obecní samoobslužné prodejny chodí natolik, že už i radnice ani kraj nemusí dotovat. Radost z toho má i starostka Vidic Ilona Fischerová. Rádio Impuls vysvětlila, proč je taková prodejna pro vesnici důležitá.
4: Hlavně pro občany, kteří nejsou závislí na tom, že jim někdo musí od někud něco vozit. Zajdeme si nakoupit, kdy chceme, co chceme. A ještě potkáme spoluobčany na návsi.
3: Rozhovor se starostkou Vidic na Domažlicku Ilonou Fischerovou si poslechněte za 35 minut. Právě paní Fischerová je naší sobotní ženou na radnici. Před 40 lety měl premiéru film Vesničko má středisková. Oblíbená komedie režiséra Jiřího Mencla se převážně odehrává v obci Křečovice ve středních Čechách. Scénář k snímku napsal Zdeněk Svěrák. Úspěch filmu připisuje skvělému hereckému obsazení i tomu, že se v příběhu objevily věci ze života. Svěrák už dřív řekl, že vlastně ani neví, proč se film natáčel právě v Křečovicích.
5: Ale domnívám se, že to je proto, že blízko Křečovic má chalupu kameraman Jaromír Šofr, ale ruku do ohně za to nedám. Je to krásný pocit, když se podaří něco, co má jistou uměleckou hodnotu a přitom je to lidový. Tenhle film bych řekl, že to má všechno.
3: Loni při oslavách 40 let od začátku natáčení filmu Vesničko má středisková v Křečovicích na návsi nainstalovali orientační mapu filmových míst. U španělského města Seuta začaly instalovat bariéru proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Seuty na severu Afriky mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Hranici mezi Marokem a Seutou překonalo až na 60 tisíc lidí. Podle úřadů se ale drtivá většina z nich v pátek vrátila zpátky do Maroka. Při snaze se dostat do Španělska utonulo podle posledních údajů 67 lidí. Dnes ráno byla situace ve městě klidná.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině přeje Zdeněk Sekanina. Pojďte se chlubit i nadále, co se vám letos na zahradě nebo na balkoně urodilo a co s tím budete dělat, jak to zpracujete v této hodině další příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Námi je Radio Impuls. Celé léto, celé Česko hezky křížem krážem, to je letní speciál Radia Impuls. S českými prázdninami jsme tentokrát celý týden trávili na Vysočině. Náš reportér Tomáš Kabát navštívil třeba Škrdlovice na Žďársku, konkrétně dílnu uměleckého skláře Lukáše Wernera.
1: České prázdniny s Radiem Impuls.
2: Vy vyrábíte specifické skleničky.
3: Teď už asi čtvrtým rokem jsme objevili takový pigment fluorescenční, který po nasvícení v těch výrobcích svítí. Já tomu s oblibou říkám, že pro starší ročníky je to nostalgická vzpomínka na C-čka.
2: Takže ty sklenice prostě ve tmě svítí, takže ideální třeba na noční popíjení?
3: A nebo při vypnutí elektriky, tak vlastně najdete svůj pohárek.
2: Co do nich přidáváte, aby to svítilo?
3: Takový fluorescenční pigment, přesný složení nevím, protože vlastně ten výrobce si to tají. Je to materiál, který do sebe natahuje světlo a pak ho vlastně vydává. Je to přírodní materiál, který vlastně vůbec nevím, z čeho pochází a možná je to tak dobře.
2: Sklář Lukáš Werner je teďka u mikrofonu Rádia Impuls. Tady vidím na zemi kbelík se sklem, to jsou nepovedené kusy?
3: No, nepovedený úplně ne, ale tady to je třeba vlastně vršek té skleničky, který vlastně já foukám do formy, takže vlastně tady je píšťala a tohle se pak potřebuji zbavit.
2: A k čemu se tohle používá teda?
3: Tohle je víceméně jakoby odpad, protože vlastně je to znehodnocený tím pigmentem, ale dají se z toho dělat třeba šperky v takzvaných fusingových pecích, anebo manželka z toho dělá magnetky, které pak vlastně přidává k zakázkám jako dárek.
2: To byla návštěva dílny skláře Lukáše Wernera. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuju.
0: No a pozor, české prázdniny s Rádiem Impuls pokračují i po víkendu. Náš letní speciál se přesouvá na krásnou Jižní Moravu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozor, 8-kilometrovou kolonu, slyšíte dobře, 8-kilometrovou kolonu. Pozorujeme na trase Vídeň-Brno na rakousko-českém pomezí před Mikulovem. Další, tentokrát asi 6-kilometrovka, je mezi Dolními Dunajovicemi a Pasohlávkami. Překáží tady totiž bouračka. Další nehoda stěžuje provoz na D2 na 34. kilometru směrem od Bratislavy na Brno. Na dálnici se tvoří asi 2-kilometrová kolona a D2 se uspává ještě na příjezdu do Brna od Bratislavy. Obousměrnou kolonu vidíme také na D1 u Brna, tentokrát před exitem 196. Kvůli zúžení se vleče doprava na trase Pelřimov-Humpolec mezi Onšovicemi a Bystrkovem. Kolona je tady z obou stran. No a po nehodě je stále pořádně zasekaný, tak České Budějovice Praha na konci D3 před Milíčínem je tady dlouhá kolona a pozor v obou směrech. Jak se jede vám při sobotě 1. srpna? Pojďte chválit nebo klidně i nadávat do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem a hlavně jezděte s úsměvem.

0: S vámi je Radio Impuls. Sliboval jsem některé z příspěvků, vašich příspěvků na téma pěstitelské úspěchy, tak posíláte hlavně fotografie, jako třeba udělala Míša a píše, takové maxi cukety vyrostly dceři na zahradě a jak je nejlépe zpracujeme? Půl nastrouhaných brambor, půl nastrouhané cukety, vejce, mouka, kmín, sůl, peps, majoránka, česnek a máme úžasné bramboráky. Nebo jen tak nakrájet cuketu na kolečka, posypat sýrem a zapéct v troubě do křupava. No musím říct, že i z takové věci, jako je cuketa, se mi dokážou zbíhat sliny, tak pište i vy ostatní, jak to máte, co se vám letos na zahradě nebo na balkoně urodilo, jak velké to je, jak to zpracujete a co za dobroty umíte třeba připravit právě z cuket. K dispozici WhatsApp číslo 605 222 007 a jestli se vám složitě nechce třeba nějaký recept popisovat, vypisovat, tak ho můžete namluvit do žluté mobilní aplikace našeho rádia. Vysílejte s námi.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Zpěvačku Cher bude na Impulzu střídat za chvilku kapela Brontosauři, bude to Růže z papíru, no a teď také jedna dáma, ovšem ta je v čele úřadu jakého?
1: Žena na radnici.
0: Ano, lidem z obce Vidice na Domažlicku se podařil husarský kousek. Jejich obecní samoobslužná prodejna je po roce fungování ekonomicky soběstačná a nepotřebuje žádnou dotaci ani od kraje, ani od obce. A proto voláme starostku Vidic Ilonu Fischerovou. Krásný den, paní starostko.
2: Dobrý den, zdravím z Vidic.
0: Tak povídejte, vnímáte to jako dobrou zprávu pro obec?
2: Určitě. Samozřejmě, hlavně pro občany, kteří nejsou závislí na tom, že jim někdo musí od někud něco vozit, zajdeme si nakoupit, kdy chceme, co chceme a ještě na nás si oklebetíme.
0: Jasně, znamená to, že obyvatelé Vidic tam chodí rádi a také tam vlastně nosí dost peněz?
2: To znamená, že si ta prodejna vydělá na další zboží, na pana prodavače, který se o to musí starat, na elektriku a na takový běžný údržby, aby to vypadalo k světu. Nemusíme to dotovat, jako jsme to dotovali v první polovině roku 2025.
0: Prostě se to hezky zaběhlo. Ještě mi řekněte, co všechno se dá ve vaší prodejně koupit.
2: Máme klasickou prodejnu se smíšeným zbožím, kde si můžete koupit od rohlíku přes pivo, salám, prášek na praní, toaletní papír, základní vybavení, abyste nemusel sednout do auta a jet do nejbližšího supermarketu 15 kilometrů.
0: Jasně, v jakém režimu ještě třeba vidický obchod vlastně funguje?
2: My to máme jako hybridní prodejnu, kde v pondělí a v pátek je pan prodavač, plus navíc ve středu, když máte objednané pečivo, tak on to pečivo připraví a my si ho jenom přijdeme sami vyzvednout a zaplatit, odneseme si to domů.
0: Ještě poslední věc, paní starostko, když se kouknete kolem sebe do vašeho krásného kraje, pověste ostatním posluchačům Rádia Impuls, je u vás na Domažlicku taky takové sucho?
2: Stejně. Je velké sucho a na konci května dva dny v obecním vodojemu došla voda. Teď se všichni snažíme šetřit, aby jsme se nedostali do stejné situace, protože ty zdroje jsou velmi omezený. Náves je suchá, všechny ty plochy, které obec udržuje, tak prostě potřebují, aby zapršelo.
0: Tak to se člověk pak modlí za každou kapku. Hostem vysílání Rádia Impuls byla starostka Vidic na Domažlicku Ilona Fischerová. Paní starostko, moc díky. Ať se daří nejenom samoobsluze, ale i celým vidicím a vám samozřejmě. Mě taky naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Zlatá česká klasika, písnička, která nesmí chybět u jediného táboráku. Další zlatou klasiku vám nabídneme za hodinku, za chvilku to bude doktor Alban a za českou muziku kapela Kryštof, ty a já. No ale za půl minuty dopravní informace, které právě teď připravujeme, respektive finišujeme. No a začnou 5-kilometrovou kolonou na D2. Za půl minuty více.
1: Jsou obyčejní kolegové. Pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár, nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme slíbenou 5-kilometrovou kolonou na D2 z Bratislavy do Brna za exitem 41. Na 34. kilometru totiž vyšetřuje policie nehodu. Na D2 je pak ale hustý provoz i na příjezdu do Brna. Několika kilometrová nesouvislá kolona popojíždí také před Mikulovem na tahu z Vídně do Brna na rakousko-českém pohraničí. Další problémy pak čekejte za Mikulovem v úseku Bavory Pasohlávky. Vidíme asi 8-kilometrovou kolonu, na vině je právě nehoda u Pasohlávek. Kvůli zúžení se ucpává D1 u Brna před sjezdem na 196. kilometru, a to v obou směrech. No a po nehodě je také pořád ucpaná trasa Tábor Praha na konci dálnice D3. Kolona je i v protisměru mezi Oldřichovcem a právě D3. Dejte nám vědět, jak se při sobotě 1. srpna jede vám. Namluvte to do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám volejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

Na rádiu Impuls při sobotě 1. srpna vám krásný den přeje Zdeněk Sekanina, předávají se také členové meteo týmu našeho rádia. Například Horní Lipchava 21,5 stupně, napsal Radek, moc díky. V Aši tam máme Karla, naměřil 21 stupňů Celzia. No a ještě třeba odolená voda, tam už to prý klesá, ale i tak před chvílí 32 stupňů, napsala Jiřina. Moc díky, pište i vy ostatní, jinak podle meteorologů zítra oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů Celzia. No a jestli jste dnes při tom parnu někde potkali skauty, tak vězte, že to nebyla náhoda, protože jsou na cestě, a kam míří, to vám řekneme ve zprávách už za malou chvilku.

0: Je pondělní ráno u Impulzoví.
1: Bardotky se řítí!
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíjejí o zemře.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
1: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Bedra se brzy vrátí, sucho vede k desítkám požárů, stíhaný zaměstnanec centrální banky je ve vazbě, jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Horko si pouze dává pauzu. Víkend sice přináší částečné ochlazení, od pondělí ale Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem. V nové výstraze o tom informuje Český hydrometeorologický ústav. V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů. Na řadě míst padaly teplotní rekordy. Sucho přináší v Plzeňském kraji desítky požárů. Opatrní musí být i pořadatelé akcí. Bezdružické parní léto se proto podle naší zpravodajky Kláry Fajstové dnes i zítra koná bezparní lokomotivy. Kláro, dobré odpoledne.
5: Hezký den. Kvůli extrémnímu suchu a vedrům platí na Plzeňsku mimořádná protipožární opatření. Je zakázáno rozdělávat a udržovat oheň v rizikových oblastech. To platí i pro šumavská nouzová nocoviště. Správa Národního parku navíc připomíná, že v lesích se nesmí kouřit. Stopku mají i parní lokomotivy. Bezdružické parní léto se tak celý víkend musí obejít bez páry. Oblíbenou parní lokomotivu Kafe Mlejnek v čele vlaků nahradí motorový Hektor. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
4: Zaměstnanec České národní banky je od dopoledne ve vazbě. Stíhaný je za krádež. Policisté muže zadrželi ve čtvrtek, o případu informovali včera. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance upozornil policii zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit. Čeští skauti jedou na středoevropské jamboree do Budapešti. Část z nich vyrazila vlakem z pražského hlavního nádraží, třeba skauti z Břevnova. Během nadcházejícího týdne představí účastníkům z několika evropských zemí některé české zvyky, osobnosti nebo zlepšováky. 14-letá Barbora Štěrbová přibalila i typické tuzemské pochutiny.
6: Například olomoucké tvarůšky nebo lentilky a znojemské okurky, aby Evropani mohli ochutnat nějaké naše pochutiny. V Číně už se moc těšíme, protože nebylo lehké se dostat na jamboree a měli jsme štěstí, že bylo ještě místo.
4: Jamboree pro skauty ze střední Evropy se koná každé 2 roky, vždy v jedné ze zemí Vyšegrádské čtyřky, kam patří Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Středoevropského setkání nedaleko Budapešti se první srpnový týden zúčastní přes 1000 skautů. Víc než 300 jich bude z Česka.
7: A je po zprávách, máme 3 minuty po 14. hodině, kdy vám krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Stále se můžete chlubit, co vám letos na zahradě nebo na balkoně, co se urodilo, jak je to velké a co s tím budete dělat. Pište!
0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: čase být.
1: Když se řekne třeba Karl von Bahnhof, nebo já přijdu, až nastaví zrcadlo, a nebo vy jste se zase kochal, pane doktore, tak myslím, že většině z nás se vybaví legendární film Vesničková středisková. Přátelé, tenhle film slaví výročí. Přesně před 40 lety šel snímek režiséra Jiřího Mencla poprvé do kina. Jednu z nejpopulárnějších českých komedií plnou hlášek si připomeneme v následující reportáži.
2: Papi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá.
3: Filmová komedie Vesničková středisková sleduje osudy svérázných postaviček ze střediskové obce Křečovice. Mezi nimi i řidiče družstevního nákladňáku Pávka a jeho závozníka mentálně zaostalého Otíka, nebo doktora Skružného v podání Rudolfa Hrušínského.
4: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem na umření.
5: No to já taky, co tam máš dál?
4: Ty křečový žíly.
5: Podívej se na moje.
4: Nespím, probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
5: Co je v tomhle věku normální a nespím o 3:30.
3: Film se natáčel ve středočeských Křečovicích. Soňa Bartušková z tamního úřadu mi řekla, že loni na náves umístili orientační mapu filmových míst.
6: Takže když přijedou turisti na náves, tak přímo na návsi mají docela velikou mapu, kde se můžou zorientovat podle toho, kde co byl, kdo kde z těch filmových hrdinů bydlel. Ale jinak žádnou extrémní propagaci tomu neděláme, ale jezdí sem hodně lidí, přes léto hodně.
3: Další film režiséra Jiřího Menzla Na samotě u lesa si právě dnes připomíná 50. výročí od premiéry. Oslava i se Zdeňkem Svěrákem probíhá v Obděnicích na Příbramsku. Martina Kroá, Radio Impuls.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
9: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Radio.

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z důvodu nehody je obousměrně zasekaná trasa Tábor Benešov, a to mezi Miltrovicemi a Miličínem. Krokem to jede ale také v úseku Mrač Benešov. Kvůli zúžení vázne doprava i na tahu Pelhřimov Humpolec na silnici 34 před Záhořím. Kolona je v obou směrech. Zhruba 4 km měří kolona na D1 mezi sjezdy 201 a 190. Na příjezdu do Brna od Vyškova. Silný provoz sledujeme také na D2 před Brnem směrem od Bratislavy. No a na hlavním tahu z Vídně do Brna se pořád vleče doprava před Mikulovem. 6-kilometrová kolona je mezi Dolními Dunajovicemi a Pasohlávkami. Tam likvidují hasiči následky nehody. Dejte nám vědět, jak se vám jede, a kdybyste zaregistrovali nehodu, kolonu a nebo třeba i policejní hlídku, tak o tom informujte ostatní motoristy prostřednictvím žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, asi je to trošku lepší.

0: Takhle vám hraje Radio Impuls při sobotě 1. srpna. Za chvilku přichystána kapela Jojo Band. No a jestli jste příznivci právě tohoto uskupení, tak se radujte, protože dnes vám s nimi nabídneme živák hned po 8. hodině večerní. Celá hodina Jojo Bandu jen pro vás tady na Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Zatímco v Impulzově krabičce Václav Neckář bude kupovat kytaru jenom kvůli vám už za malou chvilku, tak jsou ano mezi námi tací, kteří kytaru nekoupí, ale ukradnou, najdou se tací, kteří neumí pít anebo blbě řídí a o nich jsou kuriozní policijní případy, na které se zaměřuje náš reportér Václav Komárek.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den, na úvod se podíváme do Boskovic na Blanensku za 58letou paní, která se opalovala v parku v centru města. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, kdyby se paní neopalovala úplně nahá. Situaci vyřešili až přivolaní strážníci, jenže ne na dlouho. Druhý den se stejná žena svlékla znovu a polonahá vyrazila na pouť. Tentokrát už skončila na policejní služebně. Pět dětí z letního tábora na Znojemsku se rozhodlo pro soukromý výlet bez souhlasu vedoucích. Děti se vydali do hlubokého lesa a ztratili se. Naštěstí ale zachovali chladnou hlavu a zavolali na policii. Operátoři jim poradili, aby na telefonech zapnuli sdílenou polohu. Přepojujeme na policistu Petra Valu.
3: Policisté našli všech pět dětí během několika minut. Byli v pořádku, bez zranění a kromě úlevy si z celé události odnesli i nevšední zážitek. Policejní hlídky následně převezli služebními vozidly zpět do tábora, kde už na ně čekali vedoucí.
2: Policisté z Otrokovic zastavili podivně jedoucího řidiče. Za volantem seděl cizinec, který o chvíli později nadýchal 4,5 promile alkoholu, tedy hodnotu, která může být pro řadu lidí smrtelná. Řidič se bránil tím, že vypil 3 piva. Hrozí mu až rok za mřížemi. Velký potlesk si zaslouží návštěvníci zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí, kteří našli dámskou kabelku. Bylo v ní 230 tisíc korun. Poctiví nálezci kabelku předali zaměstnancům zámku a ti zavolali policii. Kabelka už je zpátky u své majitelky. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Ča-ča-ča, tak to už dodávám. Já v každém případě další zlatou českou klasiku nabídne Radio Impuls za hodinku. Za chvilku to bude Robbie Williams. No a tradičně mnohem dříve, a to za necelou půl minutku, nabídneme dopravu 007. Bude tam jedno hlášení od vás, našich agentů, a vydáme se mimo jiné na trasu Tábor Benešov, tedy na trojku.
1: Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání. Nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka zahajuje náš dopravní agent s problémy v Pardubickém kraji. Tak agente, pověz, odkud se nám hlásíš a cože se tam stalo?
2: Přátelé, pozor, dojedete s Krutimi, směr s Pradouň a dál Vysoké Mýto. Je tady teď aktuálně čerstvá dopravní nehoda několika vozidel. Celý pruh směr Vysoké Mýto je zaterasenej. Kdo nemusíte, nejezděte sem, během chvilky tady bude masakr, protože opravdu nedá se to obět a je poměrně silný provoz. Dejte si pozor, Čágo Belo, sršeň.
0: Čágo Belo a moc díky, takhle to vypadá, když si motoristé navzájem pomáhají. Po nehodě se pořád ucpává trasa Tábor Benešov na dálnici D3 u Mitrovic, kolona je také v protisměru, tedy na Tábor. Kvůli zúžení vázne doprava i na tahu z Pelhřimova do Humpolce mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Doprava drhne také v obou směrech. Několika kilometrová kolona se pak sune na D2 před Brnem směrem z Bratislavy a krokem to jede také na D1 u Brna před exitem 196, a to v obou směrech. No a tečka za dopravou bude pozitivní, za což jsem vždycky jen a jen rád. Kolona po nehodě u Pasohlávek směrem na Brno se konečně rozjela, výrazně se zkrátila kolona před Mikulovem na rakousko-českém pomezí. Takových dobrých zpráv není nikdy dost, tak pojďte je klidně namluvit do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, a nebo nám volejte na 605 222 007.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.
0: No a Zdeněk Sekanina se pro dnešek loučí a činí tak s velkou radostí, protože ví, že se bude loučit s úsměvem na rtech, neboť do studia dorazila Lenka Haluzová. Ahoj.
4: Ahoj.
0: A ta opět pobaví národ. Je to tak?
4: No je. Já jsem jenom chtěla říct, že je tady Tomáš Zemánek, náš sporták, a on má nový sestřih. Viď, Tome?
5: Je to tak? Náš editor Alan řekl na fotbalistu.
4: Tak to... A je to pravda, ty mě vypadáš jak fotbalista.
5: Hraju fotbal, no tak to tak
0: na ty křivé účes divný, ano, to bude fotbalista.
4: No nic, tak já jsem jenom chtěla takhle převést výškus jako
0: jo, už teď si pobavila.
4: Vizuálního života.
0: Minimálně Tomáš je znemožnila, teď už pojď bavit.
4: Ale nech toho, že se nezlobíš.
5: To ne, vůbec.
4: No tak vidíš to, jdeme na to. Sedí spolu dva kamarádi v hospodě a jeden říká tomu druhému: ty jsi Dendo, já už jdu domů. Ale ne, neblbni, zůstaň tady se mnou ještě na jedno pivo. Zdendo, já fakt musím, moje žena, ta by prostě hrozně nadávala, kdybych přišel pozdě. Tvoje žena nenadává, když přijdeš pozdě. Ne, nenadává, já mám na to super fígl. Jaký fígl, prozrať mě to. No, já se s ní vždycky vsadím, že přijdu včas. A ona se vsadí, že přijdu pozdě. Takže pak má hroznou radost, že vyhrála.
0: Tak tady je ze života.

0: se rozvlnili s Enrique Iglesiasem. Za chvíli bude 15 hodin, s vámi Lenka Hluzová. Přeju krásnou sobotu. Dobrý den, u nás na jižní Moravě je hodně sucho a horko. 36 ve stínu, to píše Vlaďka od Mikulova. Ilona z Lázní Čeladná se hlásí, máme 31 stupňů, trošku se to mračí. Hamry u Svojanova 32 stupňů, polojasno a pěkně to peče, to píše Jarda. Já vám moc děkuju za vaše zprávy, napište i vy, jak je u vás na 605 222 007. Zítra očekáváme oblačno až polojasno na Moravě a ve Slezsku, ráno a dopoledne až zataženo a může taky sprchnout. Hlavně tedy na horách. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů. A jestli se v nejbližších dnech chystáte jet taxíkem z letiště Praha, tak si připravte víc peněz, schválili jim totiž vyšší ceny. Podrobnosti k tomu bude mít Jiřina ve zprávách za chvíli.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.

0: Musí na Bulovku. Na Slovensku končí ruský obchodní řetězec. Flamínková se Šantrůčkovou získali evropské stříbro. U zpráv ve tři vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Ženu po návratu z Ugandy převážejí do Prahy na Bulovku. Podle ministerstva zdravotnictví u ženy, která se vrátila z Afriky, existuje nízké podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z fakultní nemocnice Hradec Králové ji proto v současné době převážejí na specializované pracoviště do Prahy. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko. Provoz hradecké nemocnice není nijak omezený. I ten nejlepší horolezec musí spoléhat i na štěstí. Ve vysílání Rádia Impuls to řekl úspěšný horolezec Radek Jaroš. Komentoval tak nedávné tragédie v pakistánském Karakoramu a francouzském Mont Blancu. Na obou místech umírali lidé.
2: Člověk celý život potřebuje mít štěstí, no a tyhle kluci, kteří byli vynikající horolezci, horští vůdci, nebo dokonce horší záchranáři, měli chvilku, kdy to štěstí je opustilo a letící kámen oba dva, jak Jardu Banáta, tak právě Pavla Žovku trefil a smola.
0: Mont Blanc se ohledně výšky neblíží slavným 8000. Kvůli nesrovnatelně většímu počtu výstupů a právě padajícímu kamení, ale bere řádově víc životů.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Taxi v Praze bude dražší. Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se ode dneška v metropoli zvedla z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýš 70 korun oproti dosavadním 60 korunám a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Nový ceník vydalo město v květnu s platností od 1. srpna. Dosavadní ceny platily od roku 2020. Podle komory taxikářů je současné zvýšení nedostatečné. Ruský obchodní řetězec Mere zavřel na Slovensku všechny pobočky. Nikdo to nečekal. Teprve nedávno odstartoval expanzi na slovenském trhu. Zastoupení společnosti se u našich sousedů odvolává na technické problémy. Zprávy ze zahraničí ale naznačují jiný důvod, a to evropské sankce vůči ruskému oligarchovi, který za sítí stojí.
3: Ľudia zostali pred zatvorenými dverami tohto ruského diskontu zo dňa na deň. Spoločnosť nešpecifikuje, kedy predajne otvorí. Pred pár dňami vo veľkom hľadala zamestnancov a plánovala rozšírenie svojej siete na Slovensku. Správy o zatváraní prevádzok prichádzajú aj zo zahraničia. Tam médiá informujú, že je to z dôvodu uplatnenia nového balíčka sankcií Európskej únie voči Rusku, keďže vlastník Mere sa minulý týždeň ocitol na sankčnom zozname. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: České veslařky brali stříbro. Duo Flamínková se Šantrůčkovou bodovali na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice. V italské Vareze nestačili jen na suverénní Rumunky. O medaili dlouho jela i párová čtyřka ve složení Zindulka, Čížek, Ježek, Smejkal. Nakonec ale obsadila páté místo. Dvojsky v neděla a Podrazil skončil šestý. A na závěr ještě jedno jméno. Na Impulzu s vámi teď bude Lenka Hluzová.
4: A když jsme u těch jmen, umíš si představit, že si komentář Tátorka jako z cizí země a máš tam říct Šantrůčková. No to je stresný. Z toho já bych měla nervy 4 dny dopředu a učila bych se to furt. Šantrůčková. No nic, holky jsou báječný, samozřejmě celkově naši vodní slalomáři jsou úžasní. Pouštím vám Lucii, šťastný chlap.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impulzu za chvíli Whitney Houston One Moment in Time. Krásné momenty nám připravili naši sportovci. Čeští vodní slalomáři zase ukázali, že jsou na divoké vodě světová špička. Z mistrovství světa přivezli 7 medailí a z toho 3 zlaté. Šampionát se jel navíc v americké Oklahomě na místě, kde budou za 2 roky olympijské hry. To se mi zdá jako poměrně krásný příslib.
1: Kajakář Jakub Krejčí se myšlenkami na olympijský závod, který se ve stejném areálu v roce 2028 pojede, nenechal rozhodit a stal se mistrem světa.
2: Snažil jsem se z té myšlenky trošku vypouštět. Věřím, že to může být moc hezký závod a přál bych se tam stát na startu.
1: Olympiáda je ještě daleko, nominaci nemá nikdo jistou. Čerstvá mistryně světa kajakářka Tereza Kneblová má ale velkou motivaci.
3: To není něco, co by mě nějak ukonejšilo a jsem hrozně motivovaná další části sezóny a uvidíme, co to přinese.
1: Nejzkušenější je z téhle zlaté slalomářské party z Oklahomy 37-letý Vít Přindiš. Na mistrovství světa triumfoval v kajak krosu. Kvůli němu se nejspíš brzy rozloučí se závody na kajaku.
4: Pořád jsem srdcem vždycky jako byl slalomář. Už jako nejsem nejmladší. A kombinovat obě ty disciplíny je jako strašně náročný. Letošní sezóna možná bude ta poslední, kdybych to kombinoval a příští rok si vybral ten kros.
1: Ať světová nadvláda našim vodním slalomářům vydrží co nejdéle, přeje Renata Kuková, Rádio Impuls.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda blokuje provoz na D5 mezi exity 100 a 93 směrem z Rozvadova na Plzeň. Kolona je na dálnici a současně na objížďce přes Mířany. Po nehodě pořád vázne doprava na D3 u Mitrovic směrem od Tábora na Benešov. Další havárka zdržuje provoz na trase z Vysokého Mýta do Chrudimi na silnici 17 u Stradouně. Krokem to jede na D1 u Brna před výjezdem 196 a to v obou směrech. A hustý provoz čekejte i na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Když narazíte na nějakou další komplikaci, tak nám o tom dejte vědět. Nahrajte to jako vzkaz přes mobilní aplikaci anebo volejte linku dopravní centrály 605 222 007.

0: Rádio Impuls. Za chvíli česká muzika, Jarek Nohavica a Mám jizvu na rtu. Já nemám jizvu na rtu, ale můžeme vám dát až 10 000 korun a pro ty odvážnější z vás dokonce i dvojnásobek. A to všechno díky letnímu kolu hry Halo tady Impulzovi, které už je v plném proudu. Každé přední ráno hrajeme o spoustu peněz. Důležité je samozřejmě, když vám někdo zavolá mezi 5. a 9., zvednout ten telefon s těmi správnými slovy. A to Halo tady Impulzovi. A potom máte 10 000. Jestli chcete mít 20, můžete zariskovat. Klára s Honzou vám položí doplňující otázku, která se týká našich českých prázdnin. A když odpovíte správně, máte 20. Když špatně, nemáte bohužel nic. Je to jenom na vás a nikdo vás do ničeho nebude nutit. Přísahám. Ale to nejdůležitější, na úvod se musíte do hry samozřejmě zaregistrovat a to můžete udělat třeba na našem webu impuls.cz anebo v naší žluté mobilní aplikaci.
1: Barotky se říká!
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíjej o femre.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královný, jsme Bardotky.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zveš

0: Radio Impuls, klasika pro radost už za chviličku. Petr Novák, skupina George and the Beethovens a jejich Přátelství na Entou.
1: Dobrý skutek neutek.
0: Během pouhých 5 dnů se 47-letému Pavlovi od základu zhroutil svět. Po návratu ze závodu lodí vystřídala běžné rodinné starosti zdrcující diagnóza v podobě glioblastomu, nejagresivnějšího nádoru mozku. Energetický muž býval oporou pro ostatní, hlavně pro své 3 děti. Rázem se ale stal pacientem bojujícím s obrovskou únavou a neurologickými potížemi. Rychlý postup nemoci ho připravil o možnost pracovat a nadále finančně zajišťovat rodinu. Naději na delší a kvalitnější život mu teď dává speciální TTF helma a experimentální imunoterapie v Německu. Náklady na tuto moderní medicínu však šplhají do milionů korun a pojišťovny ji běžně nehradí. Rodina proto hledá záchranu prostřednictvím sbírky na platformě Donio pod názvem Pomozme tátovi 3 dětí v nejtěžším boji s nádorem mozku. Vybrané peníze zaplatí nejen samotnou terapii a případné kompenzační pomůcky, ale pomohou také s nezbytnými výdaji na každodenní chod domácnosti.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: vám další českou muziku, budou to Jeleni a Někde kolem. A jestli vy se pohybujete někde kolem Jičína, tak se připravte na to, že na Oplchvatu jsou tam komplikace, my tam ale máme naši dopravní agentku, takže ta poradí, co, jak a kam, a to už za půl minuty.
1: Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledat? Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsem zpátky a mám pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává uzavřená D5 mezi výjezdy 100 a 93 na tahu Rozvadov v Plzeň. Jezdí se přes Nýřany. Komplikace čekejte na obchvatu Jičína. Na místě máme naši dopravní agentku. Hezké odpoledne, tak co se tam stalo?
3: Ahoj všem, dopravní nehoda téměř u zavírkou. Hasiči se snaží teda to pouštět. Divadlově je na obchvatu Jičína. Takže kdo jedete až od Turnova nebo od Hradce Králové, tak tam počítejte s minimálně 15-minutovým až 20-minutovým zdržením. Díky.
0: Díky za informaci. Další nehodu sledujeme na trase Chrudim Vysoké Mýto na silnici 17 u Stradouně. Doprava v místě zpomaluje. Na D1 u Humpolce na 90. kilometru směrem z Brna na Prahu hoří auto. Vytvořila se tam 2-kilometrová kolona. A krokem to jede na dálnici D1 u Brna před exitem 196 směrem na Prahu, ale i směrem na Vyškov. V návaznosti na to se uspávají příjezdy do Brna směrem od Bratislavy a taky od Vídně. Tak vám přeju pevné nervy, šťastnou cestu a kdybyste narazili na další problém, tak si ho nenechávejte pro sebe a podělte se o něj přes nás se všemi ostatními řidiči, a to buď přes naši dopravní centrálu 605 222 007 anebo takže namluvíte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Radio Impuls. Za chvíli 16 hodin s vámi je Lenka Haluzová. Přeju krásnou sobotu. Máme 1. srpna, prázdniny nám jdou do druhé poloviny. Ivana se hlásí z Kladna. Máme tady moc pěkně, lehce zataženo, 24 stupňů, velmi příjemně a trošku lituju ty, kteří mají přes 30. Děkuji za zprávu, Ivane. Napište i vy, jak je u vás. 605 222 007, to je číslo sem k nám do studia na WhatsApp. Zítra očekáváme oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne dokonce zataženo. Jsem tam přehánky, hlavně tedy na horách a teploty zítra 26 až 31 stupňů. A v Chomutově se změní styl napájení trolejbusů, zda k lepšímu, to poví za chvíli Jiřina ve zprávách.
1: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: D5 na Plzeňsku zastavila havárie. Mladí objevují menší města v okolí Prahy. Ministři už mají prázdniny. U zpráv ve 4 vás zdraví Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Nehoda dvou osobních aut zavřela D5 u Heřmanovy huti. Provoz stojí ve směru na Plzeň.

0: Zhruba 300 lidí, to je téměř polovina zaměstnanců. Pozice se budou rušit napříč organizační strukturou, což se dotkne výrobních i nevýrobních pracovníků. První výpovědi předá vedení firmy nejspíš na konci srpna. Jde o největší propouštění od roku 2005, kdy společnost v Plzni zahájila sériovou výrobu. Opatření podle zástupců společnosti neznamenají ukončení výroby ani odchod firmy z Česka. Úřad práce je podle webu se zástupci společnosti v kontaktu. Města Chomutov a Jirkov mění napájení trolejbusů. Na hlavních silnicích a křižovatkách už pracují montéři, kteří upravují trolejové vedení. Podrobnosti má zpravodaj Dušan Valenta.
1: Zdravím z hlavní podkrušnohorské třináctky, která Chomutovem a Jirkovem prochází a po které jezdí trolejbusy. Třeba přes křižovatku s Písečnou ulicí dál mezi paneláky. Právě tady je jedno z míst, kde kvůli montážím mohou hrozit kolony. Tranzit, hlavně kamiony, totiž nemají jinou možnost a průběžná omezení dopravu ve špičkách zdržují. Policie proto varuje řidiče jedoucí z Ústí na Vary, aby počítali s možným zdržením. Modernizace trolejbusového vedení má stát víc než 17 milionů a v podkrušnohorských městech potrvá do jara. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Němčovice na Rokycansku jsou v kurzu. Za dvě desetiletí se počet trvalých obyvatel obce rozrostl ze zhruba 90, víc než dvojnásobně. Věkový průměr tam loni byl 33 let. Do Němčovic se stěhují mladí lidé díky krajině u Berounky nebo komunitnímu životu. Starosta Karel Feršman říká, že lákadlem je také internet zdarma.
2: My jsme vlastně v roce 2006 jsme vybudovali vlastní internetovou síť na net, jako Němčovice net. A máme vlastně od té doby připojený všechny lidi na tu síť a mají internet zadarmo. Psali noviny Londýn, Paříž a Němčovice, tam mají lidi internet zadarmo.
0: S větším zájmem ale v Němčovicích zdražují parcely. Před 20 lety tam stál metr čtvereční 50 korun. Teď vyjde na 2,5 tisíce. Nový územní plán počítá s další rozvojovou plochou nad obcí. Ministrům začaly dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Premiér Andrej Babiš před dovolenou prozradil, že volno chce trávit u Středozemního moře. Jeho ministři si prázdniny z části udělají v Česku, z části za hranicemi. Například ministr obrany Jaromír Zuna stráví dovolenou v Itálii a zbytek pak na zahradě kolem svého domu. Tak, kde stráví prázdniny Lenka Haluzová, povíš nám to?
3: Já mířím k moři příští týden.
0: Dobře,
3: strašně
0: děláš.
3: Se na to těším.
0: Moc ti to přeju.
3: Nicméně, ty jsi říkala, že náš ministr obrany bude na zahradě kolem svého domu.
0: Ano.
3: A to se mi teda krásně hodí. Já si myslela, jaký jako vymyslím ten oslý můstek, víš, k tomu našemu tématu. Ale já potřebuju přesně tohle. Protože my se vás ptáme, co vy a vaše úroda? Jestli pak už máte okurky, anebo rajčata, anebo cokoliv jiného dalšího, pojďte se pochlubit, přece jenom půlku prázdnin máme za sebou, tak si to trošku jako sečteme, sesumírujeme. Já nejdřív pustím písničku, Aneta Langerová, Voda živá.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: pauzu vám hrajeme letní hity. Já už mám připraveného Karla Gotta a bude to léto, jak má být. Nedávno jsem četla článek, že to nejlepší, čím se v létě můžete schladit, je okurka, salátová okurka, protože je v ní hodně vody, takže si ji můžete udělat do salátu nebo jen tak nakrájet na kolečka. A potom ideální, prý by si ženy měly dát ty kolečka na oči, stejně jak to měla třeba Pretty Woman, že jo, ve filmu. A potom, že se prý žena ráno vzbudí a má krásně ten obličej, no prostě svěží jako okurka. No a když se těch okurek u té úrody, tak to je právě to, co my řešíme. Okurky, rajčata nebo třeba také cukety právě v těchto dnech se sklízí na zahradách, ale i na balkónech. Velikostní rekord, pozor, drží cuketa, kterou vypěstovali loni na Královéhradecku. Byla dlouhá 80 cm a vážila 6,5 kg. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo, ptám se vás. Jak velké to je a jak to zpracujete, co z toho děláte? Pojďte s námi zavysílat, napsala mi naše posluchačka. Úrodu už sklízíme, rajčátka, okurky, papriky, ty teda ještě chviličku potřebují dozrát, ale jinak nám to všechno dozrálo krásně na zahradě a to i bez skleníku. Já moc děkuju za tuhle zprávu, napište i vy, jak je na tom vaše úroda, klidně pošlete i fotku, to já se ráda pokochám. 605 222 007 je číslo sem k nám na WhatsApp, anebo samozřejmě můžete nahrávat hlasové zprávy přes naší mobilní aplikaci.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Z celého Česka. Začínáme pozitivní zprávou. Ta přišla z tahu Rozvadov Plzeň. D5 je po nehodě na 99. kilometru už průjezd na jedním pruhem, kolona se rozjela. Problémy ale pokračují na D1 u Humpolce směrem na Prahu. Na 90. kilometru je omezený provoz po požáru auta. Kolony se tahnou od 66. kilometru na tahu Brno-Praha. Dvoukilometrovou kolonu potom vidíme na příjezdu do Brna, na D1 směrem z Vyškova, stejně jako na bratislavské D2. Šťastnou cestu vám všem, kdyby něco ozvěte se 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, případně můžete využít naší mobilní aplikaci. Je žlutá, jsme tam jako Rádio Impuls a ve slově Rádio jsou 4A.

0: krásné sobotní odpoledne s Impulzem. Máme 1. srpna, půlka prázdnin za námi. No ale jestli něco k létu a k prázdninám patří, tak je to samozřejmě muzika. No a my na Impulzu žijeme muzikou, tak pro vás máme další víkendový živák. Dneska večer budou hrát Jojo Band, zazní ty největší hity, bude to Rybitví, Kladno, Karviná, Jo, já jsem srap. Takže večer od 8 si to nenechte utéct a laďte nás až do 20. hodiny. Teda i potom, i po 21.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Měsíce jsme se tedy vrátili zase zpátky na zem k Impulzově krabičce. Za chviličku to bude Marta Kubišová a Hey Jude.
1: Auto Impulzy.
0: V Autoimpulzech dneska startuje čtyřdílný seriál o autobusech. Náš reportér Tomáš Kabát se během srpnových sobot zaměří na specifika řízení ve spojích hromadné dopravy. Část prvního dílu věnuje zpoždění, objížďkám a povinnému odpočinku.
2: Nastupuju do autobusu, za jehož volantem sedí můj rozhlasový kolega a příležitostný řidič autobusu Michael Ransdorf.
3: Pardon, zrovna jsme skýpli člověka nakonec.
2: Nejprve raději asi vyrazíme na parkoviště pro odpočinek.
3: Tak teď přijeli jsme s velkým zpožděním.
2: Jak se to stane? 30 minut zpoždění.
3: Na dálnici D10 do sebe nabouralo 6 aut, takže jsme museli tu dálnici objíždět. A ono to bylo tak trošku z bláta do louže, takže objížďka byla zasekaná podobně jako ta dálnice.
2: Tím pádem máš jako kratší pauzu, nebo se ti to nějak kompenzuje?
3: Přesně tak, mám kratší přestávku, ale já jsem dojel na konečnou tak, že bych i stíhal odjet na čas. Ale tachograf, což je přístroj, který mi hlídá ty doby řízení, tak mi ukazoval, že už se blížím ke 4,5 hodinám jízdy, což znamená, že si musím dát přestávku, takže jsem rozjel spoj o 30 minut zpoždění kvůli tomu, že jsem měl povinnou přestávku.
4: Nezapomněl jsi zapnout ten tachograf, aby se ti načítala ta přestávka?
3: Teď v tuhle chvíli si nemusím vybírat tu povinnou přestávku, takže nemusím.
4: Dobře.
3: Autobus stojí, čas se v tuhle chvíli nepočítá, protože to není doba jízdy, ale stojíme na místě.
2: Mě vždycky fascinovalo, že když jede autobus po nějakém nerovném povrchu, že řidič strašně skáče. To sedadlo, ono je nějak speciálně odpružené.
3: Přesně tak, je to na takovém vzduchovém polštáři, v té sedačce je stlačený vzduch, takže díky tomu my můžeme tak jako pohodlně hopsat, ale tu sedačku můžeme taky vypustit.
2: A je to skutečně pohodlné?
3: Zkoušel jsem si to jednou vypnout a v takovou chvíli mě po 15 minutách jízdy po hrubším povrchu začaly bolet záda, takže určitě to má svoje benefity.
2: No, o autobusu je to hodně co říct, tak něco dalšího si řekneme zase za týden. Loučí se Tomáš Kabát
3: a Michael Ransdorf.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Radio Impuls. Za chvíli vystřídám Martu Krbišovou, Alanis Morissette a nebo taky Miloš Birka s písničkou Fair Play. Předtím ale na silnice, tam je 7-kilometrová kolona. A to na D1 u Humpolce. Podrobnosti už za půl minutky.

0: jsme s vámi i na Instagramu. Sledujte Radio Impuls. Radio se 4A. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 7-kilometrová kolona trápí šoféry na D1 u Humpolce směrem z Brna na Prahu. Na 90. kilometru je totiž omezený provoz po požáru auta. Zabere vám to nejméně půl hodiny. Více jak 2 kilometry měří kolona na D1 u Brna před exitem 196 směrem z Vyškova na Prahu. Pořád vázne doprava i na tahu z Vídně do Brna před Mikulovem na rozhraní Rakouska a Česka. Já vám přeju šťastnou cestu, ozvěte se kdykoliv, buď volejte 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Rádio Impuls, za chvíli 17 hodin, s vámi stále Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu. To ostatně přeje i Šárka z Krnova, kde mají 32 stupňů, sluníčko, teplíčko, ale aspoň fouknout už by prý mohlo. 38 dokonce hlásí Petra z Klobouk u Brna. A to je teda neskutečný, nám tady teďka sprchlo za okny a musím říct, že máme jako doopravdy příjemný vzdoušek teďka v Praze. Napište i vy, jak je u vás na 605 222 007. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, po ránu teda na Moravě a ve Slezsku až zataženo a ojedinělé taky sprchne hlavně na horách, naměříme 26 až 31 stupňů. A teď pozor, americký ministr zdravotnictví fušuje do řemesla našemu ostravskému gastrošefovi, prý umí vynikající lososové karbarátky. Víc o tom za chvíli Jiřina ve zprávách.
1: Víkend s rádiem Impuls. Rajčata, okurky, rybíz nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkoně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Žena po návratu z Ugandy už je na Bulovce. Uprchlý pár zvrhlých seniorů je v české věznici. Ministr zdravotnictví učí Američany zdravě vařit. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Nemocnice Bulovka v Praze odpoledne přijala ženu po návratu z Ugandy. Důvodem je velmi nízké podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Žena má

0: kromě horečky žádné další příznaky nemoci nemá. Výsledky příslušných testů budou zítra. Uprchlý pár seniorů už je v Česku za mřížemi. Policie dvojici tento týden eskortovala z Gruzie do Česka. Senioři si v loni u soudu v Ústí nad Labem vyslechli rozsudek za znásilnění, výrobu a nakládání s dětskou pornografií, soulož mezi příbuznými, zneužití dítěte k výrobě pornografie a také za výrobu a nakládání s omamnými látkami. Své zvrhlé skutky prováděli několik let. Česká policie je hledala od letošního února pomocí Europolu a později i mezinárodního Interpolu. Teď stráví 20 let za mřížemi. Želivský klášter na Vysočině má nová nádvoří. Prostranství prokouklo díky pevnému povrchu, který si vyžádal 90-milionovou investici. Důvody výdaje za resort klášter Želiv vysvětluje Petr Žák.
1: Ta plocha, která tady byla v hodně žalostném stavu, spíš udusená hlína, jakmile zapršelo, dělali se obrovské louže bahno, když nepršelo, bylo sucho, zase tady strašně prášilo. A byla to vlastně poslední část toho kláštera a hlavně uprostřed, která vlastně neproběhla ještě žádnou rekonstrukcí, takže to byla i taková skorna na tom prostoru.
0: Práce na želivském klášteře ještě zcela neskončily. Pokračovat budou úpravy vedlejších ploch i opatské zahrady. Americký ministr zdravotnictví zamíří z tiskovek ke sporáku. Robert Kennedy Jr. rozpouští novou vládní kuchařskou show, ve které odlehčenou formou radí Američanům, jak vařit zdravě a levně. V prvním díle je učí, jak připravit zdravé lososové karbanátky s jablečným salátem za ani ne $5 na porci.
2: Ministr zdravotnictví vaří před kamerou s celebritami a objíždí se svým štábem celé USA. Veškeré náklady hradí vláda. Nová televizní bizárnost okamžitě rozdělila společnost. Nadšení příznivci vítají levné recepty z čistých surovin jako revoluci ve zdraví. Kritici z řad opozice projekt tvrdě odmítají. Označují ho za vládní cirkus a levný populismus, který skutečné problémy zdravotnictví nevyřeší. Sám ministr domácí vaření označuje za ztracené umění. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Takhle, cirkus, necirkus, jako lososový karbanátek s jablečným salátem, já bych si teda ale ráda dala. Mám pro vás muziku Činasky, Bára Hosnedlová, Slovenský klín a potom na fotbal.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: to jeho Decibely lásky na Impulzu. Za chvíli letní hit Iveta Bartošová a její Letní déšť. Nám tady krásně sprchlo na pražském Andělu. Prý na Slovácku by to taky přišlo vhod, říkal mi Honza Čada, ale to předbíhám.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Slovácko totiž hostí ve druhém kole první fotbalové ligy nováčka, Artis Brno. Před chvílí byl stav 0-0, zdali platí i v tuto chvíli, to ví přímo na stadionu v Uherském Hradišti Jan Čada. Pěkné odpoledne, Honzo.
2: Pěkné odpoledne, tak onen deštník by to tedy po čertech chtělo tady na Slovácku, ale vůbec na východě Moravy. Sucho je obrovské. 35 stupňů na zeleném trávníku, to také není určitě málo pro fotbalisty obou týmů. Ta utkání je opravdu takový, jak říká fotbalová znalkyně Lenka Halzová, 0-0. Žádné velké šance jsme neviděli, ale i v tom velkém parnu a horku hraje docela svížný fotbal. Myslím, že ten výdej fyzické energie je značný. Teď jsou u míče hosté, kteří o něj ale přicházejí. Zatím se hraje po nejvíce lení a milí posluchači ve středu hřiště a logicky tedy 0-0.
0: Honzo, Artis Brno je týmem plným cizinců. Kolik jich dnes vyběhlo na trávník v Uherském Hradišti?
2: Hned sdělím, tak ještě připomenu, pozor na šanci domácích. Defe nabíhá, ale nic to nebude. Já musím říct, že máme za sebou necelých 16 minut a teď k těm cizincům. Artis je jimi doslova vyšperkovaný, 630 členem kádru, jich má 13. Na hřiště v základní sestavě jich vyběhlo 7. To je poměrně hodně a kdo by si myslel, že chlapci v bílých dresech, tedy první se Slovácko, jsou na tom jinak, tak by se mýlil. Těch je také, o něch cizinců domácím dresu je také rovná 7, tedy v základní sestavě. Podíváme se ještě na chviličku, jak Marek Havlík rozehraje svůj centr z rohového kopu, zatím se neděje nic, to ten vyráží a já mohu konstatovat, že za 17 minut je to 0-0.
0: Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, Leni.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Rychle na silnice, pořád se ucpává D1 směrem z Brna na Prahu mezi 97. a 90. kilometrem. U Humpolce je totiž omezený provoz po požáru auta.

0: čekají veskrz pozitivní písničky. Bude to totiž kapela Krištof a jejich Život je krásný a potom Duran Duran Perfect Day. No tak doufám, že vám to zvedne náladu a přinese radost ze života. No a teď už k těm okurkám, rajčatům nebo cuketách. Právě v těchto dnech totiž sklízíme na zahradách i balkónech. Ptáme se vás, co se vám všechno letos urodilo a jak to zpracujete. Pavel poslal fotky svojí okurkové úrody, je toho plná bedinka a píše, dneska nasbíráno letošní už třetí sklízení. Právě teď se budou zavařovat moje takzvané okurky kočišovky, které prý jí i pan prezident Miloš Zeman. A ještě není konečná, zavařovat budu až do konce srpna. Díky moc. Petra poslala zprávu. Okurky, nahané ohárky si pěstujeme svoje, zavařuju je co dva dny podle sklizně. Nálev si dělám vlastní, nejvíc máme rádi ty nejmenší okurčičky, to já teda taky. Každý rok zavařím kolem 180 sklenic a všechny se sní. Letos jich mám zatím 80, ale sklízíme pořád. Jinak zavařuju do nálevu řetkvičky i květák a všechno je to absolutní mňamka. Já vám děkuju za vaše zprávy. Ozvěte se i vy, co už se vám urodilo na vašich záhoncích, zahradách, ve sklenicích nebo na balkóně. Pošlete fotku, číslo jsem krám 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy přes naší mobilní aplikaci.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Krásné nedělní odpoledne, za chvíli klasika pro radost, Helena Vondráčková, Václav Neckář a Znala pana pána. České prázdniny na rádiu Impuls nás tento týden zavedly na Vysočinu a věřte, že tenhle kraj dal světu nejednu výraznou osobnost. Kdo se právě tady narodil, to vám prozradí Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
2: Dnes se, přátelé, vydáme po stopách slavných rodáků z Vysočiny. Naší první zastávkou je Nové Město na Moravě, kde se narodila Martina Sáblíková.
3: Je to doma! Martina Sáblíková je olympijskou vítězkou v závodě na 3000 metrů!
2: Jako první rychlobruslařka v historii dokázala získat 20 zlatých medailí z mistrovství světa. Možná vás ale překvapí, že první sportovní láskou Martiny nebylo rychlobruslení, ale basketbal. A její sportovní talent nekončí ani tam. Sáblíková je také několikanásobnou mistryní České republiky v silniční cyklistice a časovce. My ale šlápneme do pedálů také a zamíříme do Havlíčkovy Borové. Karel Havlíček Borovský, zakladatel české žurnalistiky, si své přízvisko vypůjčil právě od rodné obce. Všichni si z dějepisu pamatujeme Borovského jako národního buditele, kterého vyhnali do Brixenu. Právě tam, v nucené izolaci, vznikla některá z jeho nejslavnějších děl. Méně se ale ví, že byl také vášnivým včelařem, nadaným kytaristou a původně se chtěl stát knězem. Kvůli svým názorům však církevní dráhu opustil. A na závěr se dnes vydáme do Třebíče, odkud pochází herec Miroslav Donutil. Držitel Českého lva stvárnil jednu ze svých nejslavnějších rolí v kultovních Pelíšcích. Jistě si vybavíte scénu, ve které mu šlehají plameny z úst.
4: Brašle, to neuděláš.
5: Maršal Malinovský.
4: Brašle!
2: Pokud se ale na ně podíváte opravdu pozorně, můžete na okamžik zahlédnout ruku rekvizitáře. Ten totiž klečel za Miroslavem se sprejem na vlasy a zapalovačem. Šlo tedy o filmový trik, který sice vypadá skvěle, ale doma ho raději nezkoušejte. A to byl dnešní výběr slavných rodáků z Vysočiny. A už zítra vám představíme další.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na rádiu Impuls.
6: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Vždycky, když slyším tohle písničku, tak si vzpomenu na Prosím dívku, která mě zachránila, aby se přihlásila, neboť. Co neboť? No prostě neboť, z právnického hlediska je to takhle správně, nemyslíte? No nic, za chvíli Roxette anebo taky Turbo a chtěl jsem mít, ale ještě předtím silnice po požáru zůstává omezený provoz na dálnici D1, stále je tam kolona a podrobnosti už za půl minutky.
1: Chcete romantiku? Máme! Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém! A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po požáru auta zůstává omezený provoz na dálnici D1 u Humpolce na 90. kilometru směrem od Brna na Prahu. Řidiči popojíždějí v koloně v úseku od 97. kilometru D1. A na příjezdu do Brna od Vyškova po D1 je před exitem 196 zhruba kilometrová kolona. Pokud narazíte na další problém, volejte 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes naší mobilní aplikaci.

0: Za chvíli 18 hodin s vámi Lenka Haluzová a taky Helča v Chomutově. Už je čas po dešti a máme příjemných 21 stupňů. Naopak, Natka hlásí 33, ale krásně u nás teď začalo taky pršet. Věra píše Jelemnice 27 stupňů, pod mrakem mírný větřík. Zatím řekla bych příjemné počasí. Díky dámy za všechny vaše zprávy. Napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Zítra očekáváme takové oblačno polojasno na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Může sprchnout, hlavně teda na horách. A nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů. A ve zprávách za chvíli vyrazíme třeba i na fotbal.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
5: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
4: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
5: Jsme krásný, jsme královný, jsme Bardotky.
6: Děje z České národní banky. Samoobslužné prodejně ve Vidicích se daří. Slavia vede v Ostravě nad Baníkem už 3-0. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Zloděj z České národní banky už je ve vazbě. Zaměstnance ČNB zadržela policie ve čtvrtek. Stíhá ho za krádež. Muže do vazby poslal soud v Brně. Šlo o zaměstnance brněnské pobočky centrální banky. Podle kriminalistů kradl peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů. Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance upozornil policii zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Díky spolupráci s bankou se to podařilo podezřelému prokázat. Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit. Česká národní banka je zřízená ústavou. Jejím úkolem je pečovat o cenovou a finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému. Lidem z obce Vidice se to

0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Víkend nese částečné ochlazení. Západ a severozápad Čech hlásí 26 stupňů. Naopak na Moravě se i dnes teploty šplhají až k 630 stupňům Celsia. Zítra se přechodně ochladí v celé zemi, má být nejvýš 31 stupňů. Podle meteorologů bude ale přetrvávat extrémní tepelná zátěž na organismus. Už od pondělí se obnoví příliv teplého vzduchu a teploty budou stoupat velmi vysoko, místy opět až k 39 stupňům. Do Francie míří 70 hasičů z Ukrajiny. Budou pomáhat hasit tamní rozsáhlé lesní požáry. Šéfka Evropské komise von der Leyenová uvedla, že se tím Kyjev poprvé zapojí do mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Francie zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů. V jihozápadním departementu Gironde požáry bojují už 2 týdny. V rámci mechanismu civilní ochrany vyslali do Francie protipožární techniku i další státy, včetně Česka. Fotbalisté Slovácka dnes přivítali nováčka první fotbalové ligy, brněnský Artis. V poločase byl stav bez branek, zápas druhého kola první ligy přímo z tribuny sleduje Jan Čada. Honzo, hezké odpoledne, platí bezbrankový stav i teď.
2: Hezké odpoledne, ano, ten bezbrankový stav platí tady v prosluněném, ale horkém Uherském Hradišti. Stav tedy 0-0, šancí příliš mnoho nebylo v prvním poločase, tu největší měl asi brněnský Adedinan. Ale neproměnil svoji šanci, zápas je to takový usilovný, bez, řekněme, mnoha šancí v tom obrovském horku, i tak hráči zaslouží obdiv a právě teď začnou domácí výkopem druhých 45 minut, možná samozřejmě s nastavením to bude více. Zatím tedy Slovácko, Artis Brno 0-0, Jan Čada, Radio Impuls, Uherské Hradiště.
1: Díky, hraje se i v Ostravě, kde Baník prohrává s pražskou Slavií 0-3 a Slovan hraje doma v Liberci s Teplicemi zatím 0-0. Za mikrofon Impulzu se vrací Lenka Haluzová.
3: Krásnou sobotu vám přeju. Neumím si představit, že bych šla jako běhat na ten trávník.
1: Ani já ne. Že kamkoliv běhat.
3: Taky mě pobavilo, jak jsi řekla, že se nám ochladí na 1,30.
1: No,
3: viď, to je teda...
1: To jsou paradoxy.
3: To jsou časy. Petr Muk přichází s láskou na úvod 18. hodiny. Já vám přeju krásný sobotní večer s Impulzem.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls, za chvíli Eláni a jejich zalúbení. Okurky, rajčata, cukety. A co dalšího ještě sklízíte vy na vašich zahradách nebo balkónech? Co všechno se vám podařilo uroudit a jak to zpracujete? Vysílá s námi třeba i Jitka z Jižních Čech.
1: Co se týče úrody, tak lítáme s konvema, to asi všichni. Ale já mám teda úplně úžasné papriky, ale jsou ve skleníku. Já si vysazuju ty ramira, ale ještě nejsou červený. A jinak rajčátka, cukety a všechno, co je na záhonech, tak funguje úplně senza. Jenom prostě pořád lítáme s těma konvema, no. Je to letos opravdu těžký. Tak se mějte.
0: Díky moc za tuhle zprávu, za tuhle hlasovku. Nahrajte i vy přes naši mobilní aplikaci, co se vám podařilo, vypěstovat, okurky, rajčata, co s tím potom děláte? Děláte cuketové brownie třeba? Teď na mě vyskakuje neustále, že je to obrovský hit letošního léta. Číslo jsem k nám 605 222 007 a teď ještě úplně krátce taky na silnice. 7-kilometrová kolona po pojíždí na D1 u Humpolce směrem na Prahu. Na 90. kilometru je omezený provoz, protože tam hořela sláma. Tak na sebe buďte opatrní.
2: Jsou obyčejní kolegové. A pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.

0: 1. srpna prázdniny jdou do svojí druhé poloviny. No a co v tom létě nesmí chybět, kromě tepla a sluníčka, které teda máme ve vrchovaté míře, a kromě těch okurek a cuket, o kterých mi píšete na náš WhatsApp 605 222 007, to je samozřejmě pohoda a muzika. My na Impulzu žijeme muzikou, máme pro vás tedy další víkendový živák. Už dneska večer vám bude hrát Jojo Band. Zazní Kladno, zazní Karviná, tak jo, já jsem Srap, i další známé písničky. Tak si to po 20. hodině nenechte utéct, a kdybyste přece jenom jako váhali, tak já mám pro vás takovou návnadu, abyste se chytili na udičku. Už za půl minutky Rybitví a Jojo Band.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
2: Jsme krásný, jsme královný, jsme bardotský.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: jsme si prošli ulice Filadelfie, ale za chvíli už hezky sem k nám. Obujeme si na to boty proti lásce, Ivone Přenosilová v Impulzové skrabičce a míříme na Domažlicko.
1: Žena na radnici.
0: Lidem z obce Vidice na Domažlicku se podařil husarský kousek. Jejich obecní samoobslužná prodejna je po roce fungování ekonomicky soběstačná a nepotřebuje žádnou dotaci. Ani od kraje, ani od obce. Proto voláme starostku Vidic, Ilonu Fischerovou. Dobrý den, paní starostko.
2: Dobrý den, zdravím z Vidic.
0: Vnímáte to jako dobrou zprávu pro obec?
2: Určitě, samozřejmě. Hlavně pro občany, kteří nejsou závislí na tom, že jim někdo musí od někud něco vozit, zajdeme si nakoupit, kdy chceme, co chceme a ještě na nás si oklebetíme.
0: Znamená to, že obyvatelé Vidic tam chodí rádi a nosí tam dost peněz?
2: To znamená, že si ta prodejna vydělá na další boží, na pana prodavače, který se o to musí starat, na elektriku a na takový běžný údržby, aby to vypadalo k světu. Nemusíme to dotovat, jako jsme to dotovali v první polovině roku 2025.
0: A co všechno se dá v té vaší prodejně koupit?
2: Máme klasickou prodejnu se smíšeným zbožím, kde si můžete koupit od rohlíku přes pivo, salám, prášek na praní, toaletní papír, základní vybavení, abyste nemusel sednout do auta a jet do nejbližšího supermarketu 15 kilometrů.
0: A v jakém režimu vidický obchod funguje?
2: My to máme jako hybridní prodejnu, kde v pondělí a v pátek je pan prodavač, plus navíc ve středu, když máte objednané pečivo, tak on to pečivo připraví a my si ho jenom přijdeme sami vyzvednout a zaplatit, odneseme si to domů.
0: Ještě poslední věc, paní starostko, když se kouknete kolem sebe do kraje, je u vás na Domažlicku taky takové sucho jako tady?
2: Stejně. Je velké sucho a na konci května dva dny v obecním vodojemu došla voda. Teď se všichni snažíme šetřit, aby jsme se nedostali do stejné situace, protože ty zdroje jsou velmi omezený. Náves je suchá, všechny ty plochy, které obec udržuje, tak prostě potřebují, aby zapršelo.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byla starostka Vidic na Domažlicku Ilona Fischerová. Paní starostko, děkujeme. Ať se daří samoobsluze a celým Vidicím. Naslyšenou.
2: Děkuju. Naschledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

naše kroky míří na dálnici D1, tedy alespoň za chvíli v dopravě 0017. To bude zajímat. Pořád je zasekaná u Humpolce, hořela tady sláma. Podrobnosti za půl minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád je zasekaná D1 u Humpolce v úseku mezi 97. a 90. kilometrem směrem na Prahu. Na 90. kilometru zůstává omezený provoz, hořela tady sláma. Stojící kolonu sledujeme na Pražském okruhu za exitem 16 na trase Ruzyně-Modletice. Po okruhu hlavního města se totiž pohybuje nadměrný náklad směrem k D1. Jestli víte o něčem dalším, protože od nás je to pro tuto chvíli všechno, tak se ozvěte. Nahrajte nám hlasovou zprávu přes mobilní aplikaci anebo volejte linku dopravní centrály 605 222 007.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction.

0: písničku od Lighthouse Family. Ukončila nám pomalinku 18. hodinu, za chvíli bude právě 19 s vámi Lenka Halužová. A napsal Jarda, horní sloupnice 26 stupňů jasno, grill zapálený, bude kuře. Díky za zprávu, napište i vy, jak je u vás na 605 222 007. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě ve Slezsku po ránu bude víc zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvíc na horách. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů. No a čeští skauti budou učit české zvyky v Budapešti, víc o tom za chvíli ve zprávách.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Na jihu Moravy i dnes padly teplotní rekordy. Bouřka zavřela část saského Švýcarska. Slavia v Ostravě nedala Baníku šanci. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Zatímco Česko si dnes od extrémního horka oddechlo, na jihu Moravy i dnes padlo 5 rekordů pro 1. srpen. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Meteorologové tam naměřili 37,5 stupně Celsia. Je to o stupeň víc než před 9 roky. Pro jih Moravy tak ani během víkendu nepřestává platit výstraha před extrémní zátěží teplem. V noci na zítra by mohly teploty klesnout k 18 stupňům. Zítra přes den má i na Moravě být 32 stupňů. V pondělí odpoledne můžou teploty u nás už zase stoupat na 35 až 39 stupňů Celsia, v úterý dokonce až na 40. Čeští skauti jedou na středoevropské jamboree do Budapešti. Část z nich vyrazila vlakem z pražského hlavního nádraží, třeba skauti z Břevnova. Během nadcházejícího týdne představí účastníkům z několika evropských zemí některé české zvyky, osobnosti i zlepšováky. 14-letá Barbora Štěrbová přibalila i typické tuzemské pochutiny.
5: Například olomoucké tvarůšky nebo lentilky a znojemské okurky, aby Evropani mohli ochutnat nějaké naše pochutiny. Všichni už se moc těšíme, protože nebylo lehké se dostat na jambory a měli jsme štěstí, že bylo ještě místo.
4: Jamboree pro skauty ze střední Evropy probíhá každé 2 roky, vždy v jedné ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Tam vedle Česka patří ještě Slovensko, Maďarsko a Polsko.

0: oblast kolem lázeňského městečka Ráten. Hasiči dnes nad oblast vypustili drony, aby si udělali představu o rozsahu škod. Podle prvního odhadu zprávy saských lesů silná lokální bouře poškodila 25 hektarů lesa. Odklízecí práce by mohly trvat celý příští týden. Slovácko nakonec hrálo s Artisem Brno nerozhodně 1-1. Už pár minut platí výsledek zápasu druhého kola první fotbalové ligy. Utkání na stadionu v Uherském Hradišti sledoval náš zpravodaj Jan Čada. Honzo, zdravím vás.
1: Tak když se slyšíme, tak já mohu v tuto chvíli říct, že zápas skutečně skončil výsledkem 1-1. Zápas to byl dramaticky do samého konce. Nejdříve si hosté dali vlastní gól Glossou, což je nové jméno, jak zní i z mých úst, francouzský fotbalista, ale trvalo jenom 3 minuty a hostující Fomba dokázal vyrovnat první bod v historii pro Artis naší nejvyšší soutěži Slovácko, Artis Brno 1-1. Jan Čada, Rádio Impuls, Uherské Hradiště.
0: Díky, doplním, že ve dvou dalších zápasech dnešního druhého kola Baník prohrál doma se Slavií 0-4. A Slovan ztratil s Teplicemi 0-1. No a já už vracím slovo Lence Haluzové na Impulzu.
2: No a my za chvíli vyrazíme na Vysočinu. Ostatně Vysočině patří celý tento týden v rámci našich českých prázdnin. Mrkneme se do sklářské dílny, nejdřív ale kabáti a jejich šaman. Tak se vám hezky poslouchá.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Na Rádiu Impuls za chvíli Celine Dion nebo taky kapela Olympic a jejich sobectví. Teď krátký pohled na silnice. 4-kilometrovou kolonu sledujeme na D1 u Humpolce směrem z Brna na Prahu. Na 90. kilometru je pořád omezený provoz, chytla tam sláma. No a teď už míříme na naše české prázdniny.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem, to je letní speciál Rádia Impuls. S českými prázdninami jsme tentokrát celý týden na Vysočině. Náš reportér Tomáš Kabát navštívil třeba Škrdlovice na Žďársku, konkrétně dílnu uměleckého skláře Lukáše Wernera.
2: Vy vyrábíte specifické skleničky.
3: Teď už asi čtvrtým rokem jsme objevili takovej pigment fluorescenční, který po nasvícení v těch výrobcích svítí. Já tomu s oblibou říkám, že pro starší ročníky je to nostalgická vzpomínka na C-čka.
2: Takže ty sklenice prostě ve tmě svítí, takže ideální třeba na noční popíjení?
3: A nebo při vypnutí elektriky, tak vlastně najdete svůj pohárek.
2: Co do nich přidáváte, aby to svítilo?
3: Takový fluorescenční pigment, přesný složení nevím, protože vlastně ten výrobce si to tají. Je to materiál, který do sebe natahuje světlo a pak ho vlastně vydává. Je to přírodní materiál, který vlastně vůbec nevím, z čeho pochází a možná je to tak dobře.
2: Sklář Lukáš Werner je teďka u mikrofonu Rádia Impuls. Tady vidím na zemi kbelík se sklem, to jsou nepovedené kusy?
3: No, nepovedený úplně ne, ale tady to je třeba vlastně vršek té skleničky, který vlastně já foukám do formy, takže vlastně tady je píšťala a tohle se pak potřebuji zbavit.
2: A k čemu se tohle používá teda?
3: Tohle je víceméně jakoby odpad, protože vlastně je to znehodnocený tím pigmentem, ale dají se z toho dělat třeba šperky v takzvaných fusingových pecích, anebo manželka z toho dělá magnetky, který pak vlastně přidává k zakázkám jako dárek.
2: To byla návštěva dílny skláře Lukáše Wernera. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji.
0: České prázdniny s Rádiem Impuls pokračují i po víkendu. Náš letní speciál se v pondělí přesune na Jižní Moravu.
1: Všude dobře, u nás nejde.

0: Hezký večer s Impulzem. Česká muzika bude činasky a jejich selhání už za chvíli. No a máme i peníze. Máme pro vás 10 000 korun a pro ty odvážnější klidně dvojnásobek. Letní kolo hry Halo tady Impulzovi je totiž v plném proudu. Stačí jenom zvednout každé všední ráno mezi 5. a 9., když vám někdo bude volat telefon a říct jen a pouze výherní slogan. Halo tady Impulzovi. Ještě předtím je ale samozřejmě potřeba se zaregistrovat. Můžete to udělat třeba na našem webu impuls.cz anebo přes žlutou mobilní aplikaci.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: v Impulzově skrabičce Petr Spálený a jeho obyčejný muž, ale ještě předtím se zaměříme na něco poměrně neobyčejného.
1: Krimi na víkend.
0: A to na kuriozní policejní případy. Václav Komárek je tady, ahoj.
2: Hezký den, na úvod se podíváme do Boskovic na Blanensku za 58-letou paní, která se opalovala v parku v centru města. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, kdyby se paní neopalovala úplně nahá. Situaci vyřešili až přivolaní strážníci, jenže ne na dlouho. Druhý den se stejná žena svlékla znovu a polonahá vyrazila na pouť. Tentokrát už skončila na policejní služebně. Pět dětí z letního tábora na Znojemsku se rozhodlo pro soukromý výlet bez souhlasu vedoucích. Děti se vydali do hlubokého lesa a ztratili se. Naštěstí ale zachovali chladnou hlavu a zavolali na policii. Operátoři jim poradili, aby na telefonech zapnuli sdílenou polohu. Přepojujeme na policistu Petra Valu.
3: Policisté našli všech pět dětí během několika minut. Byli v pořádku, bez zranění a kromě úlevy si z celé události odnesli i nevšední zážitek. Policejní hlídky je následně převezli služebními vozidly zpět do tábora, kde už na ně čekali vedoucí.
2: Policisté z Otrokovic zastavili podivně jedoucího řidiče. Za volantem seděl cizinec, který o chvíli později nadýchal 4,5 promile alkoholu, tedy hodnotu, která může být pro řadu lidí smrtelná. Řidič se bránil tím, že vypil 3 piva. Hrozí mu až rok za mřížemi. Velký potlesk si zaslouží návštěvníci zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí, kteří našli dámskou kabelku. Bylo v ní 230 tisíc korun. Poctiví nálezci kabelku předali zaměstnancům zámku a ti zavolali policii. Kabelka už je zpátky u své majitelky. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

0: obyčejný muž s neobyčejným hlasem Petr Spálený v Impulzovic krabičce. Za chvíli Škorpioni, anebo taky Slza a jejich Celibát. A předtím se podíváme ještě na silnice. Stále nás trápí D1 a všechny podrobnosti za půl minuty.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A už jsem zpátky. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 90. kilometru u Humpolce se jezdí jenom levým pruhem. Hořela tam sláma. Opatrně dojíždějte kolony. Do kolony. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Posloucháte Impuls, smrkneme se na počasí. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne dokonce zataženo, ojediněle i přeháňky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Horko a sucho přináší různé problémy, například kvůli němu nemůže vyjet parní lokomotiva, víc o tom za chvíli ve zprávách. No a já, Lenka Haluzová, už vám popřeju jenom krásný večer, loučím se, ale zítra dopoledne se zase budu těšit na slyšenou.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Na Moravu dorazily silné bouřky. Cestou k Jadranu se tvořily kilometrové kolony. Fotbalisté Slavie uspěli i na podruhé. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Přes část jižní Moravy přecházejí silné bouřky. Doprovází je kroupy o průměru kolem 2 cm a silný nárazový vítr o rychlosti až kolem 90 km v hodině. Bouře se posouvají směrem na východ a severovýchod. Nejsilnější aktuálně postupují na Holešovsko, Přerovsko a Zlínsko. Další bouřkovou oblastí pak je aktuálně Frýdecko-Místecko. Uvádí to server Novinky.cz. Sucho přináší v Plzeňském kraji desítky požárů. Opatrní musí být i pořadatelé akcí. Bezdružické parní léto proto dnes i zítra proběhne bez parní lokomotivy.
3: Kvůli extrémnímu suchu a vedrům platí na Plzeňsku mimořádná protipožární opatření. Je zakázáno rozdělávat a udržovat oheň v rizikových oblastech. To platí i pro šumavská nouzová nocoviště. Správa Národního parku navíc připomíná, že v lesích se nesmí kouřit. Stopku mají i parní lokomotivy. Bezdružické parní léto se tak celý víkend musí obejít bez páry. Oblíbenou parní lokomotivu Kafe Mlejnek v čele vlaků nahradí motorový Hektor. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
2: Cesta k Jadranu dnes prověřila nervy řidičů. Na chorvatských dálnicích směřujících k Jaderskému moři panoval hustý provoz. Na mnoha úsecích byly silné dopravní zácpy a kolony dlouhé i víc než 12 kilometrů, informoval o tom portál Večerní list. Největší dopravní zácpy vznikaly na dálnici A1 mezi Záhřebem a Karamatiči. Důvodem je podle portálu střídání dovolenkářů v letoviscích na Jadranu k 1. srpnu. Fotbalisté Slavie jsou i po druhém ligovém kole 100%. Po úvodním vítězství nad Slováckem večer vyhráli 4-0 v Ostravě. O výsledku rozhodli 3 góly už v prvním poločase. Za to liberečtí fotbalisté v dvojnásobném oslabení doma podlehli Teplicím 0-1 a Slovácko remizovalo doma s Artisem Brno 1-1. O oba góly se v závěru duelu postarali hráči Nováčka. Oba týmy poprvé v sezóně.

Takže ještě jednou dobrý podvečer a dobrý večer taky posluchačům Rádia Impuls. To bylo pár milostných písní, kterých budeme pokračovat dál samozřejmě. Tato nejzávažnější píseň o lásce se jmenuje Souboj na kuchyňský nože.

0: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
1: Děkuji mnohokrát. Já chci říct jenom, že to je k tanci, takže tady je takový volej plac. Teď vám zahrajem takovou píseň, která je vhodná pro ten párový tanec, je to převzatá píseň. V češtině přikládám jako Žádná ženská, Žádný hřev nebo Pláč, v originále je to No Woman, No Cry.

0: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
1: Trampové z Pobrdí, nebuďte skeptičtí. Věty není zlý, je jenom příslí.

0: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
1: Roman Němec a Honza Šatra. Děkujem, tam jde leží Havana. Holky vrtějí stehnama. Boučas taky faldama, hrajou všema barvama. Znají se dobře s bengama. A teď je v Merku mají.

0: posluchači Rádia Impuls.
1: Jeden do Afriky.
0: Loučí se s vámi.
1: Jeden do Afriky.
0: Sladká su.
1: Jeden do Afriky.
0: A její královny synko.
1: Jeden do Afriky. Jeden do Afriky.
2: Oh yeah, oh yeah.

0: Impuls. Víkend s rádiem Impuls.
1: Rajčata, okurky, rybíz nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkoně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rády.

0: Tratě z Přerova do Břeclavi. Jak vyplývá z informací zprávy železnic a českých drah, vlaky se kvůli tomu zpozdily o víc než 90 minut. Přes Zlínský kraj přešly silné bouřky s větrem. Podle serveru novinky.cz bouře místy doprovázely kroupy o průměru kolem 2 cm a silný nárazový vítr o rychlosti až 90 km v hodině. Poblíž kavárny v Moskvě došlo dnes večer k výbuchu. Na místě jsou nejméně 3 mrtví a 15 zraněných. Příčina incidentu podle místní policie zatím není známá, informuje o tom agentura RIA Novosti. Ruský obchodní řetězec Mere zavřel na Slovensku všechny pobočky. Nikdo to nečekal, protože teprve nedávno odstartoval expanzi na slovenském trhu. Zastoupení společnosti se u našich sousedů odvolává na technické problémy. Zprávy ze zahraničí ale naznačují jiný důvod. Evropské sankce vůči ruskému oligarchovi, který za sítí stojí.
1: Ľudia zostali pred zatvorenými dverami tohto ruského diskontu zo dňa na deň. Spoločnosť nešpecifikuje, kedy predajne otvorí. Pred pár dňami vo veľkom hľadala zamestnancov a plánovala rozšírenie svojej siete na Slovensku. Správy o zatváraní prevádzok prichádzajú aj zo zahraničia. Tam médiá informujú, že je to z dôvodu uplatnenia nového balíčka sankcií Európskej únie voči Rusku, keďže vlastník Mere sa minulý týždeň ocitol na sankčnom zozname. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Želivský klášter na Vysočině má nová nádvoří. Prostranství prokouklo díky pevnému povrchu. Důvody obřího výdaje za 90 milionů korun za resort klášter Želiv vysvětluje Petr Žák.
2: Ta plocha, která tady byla v hodně žalostném stavu, spíš udusená hlína, jakmile zapršelo, dělali se obrovské louže bahno, když nepršelo, bylo sucho, zase tady strašně prášilo. A byla to vlastně poslední část toho kláštera a hlavně uprostřed, která vlastně neproběhla ještě žádnou rekonstrukcí, takže to byla i taková skorna na tom prostoru.
0: Práce na místě želivského kláštera docela neskončily. Pokračovat budou ještě úpravy vedlejších ploch nebo opatské zahrady. Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech 10 členů horolezecké expedice, včetně známého britského dobrodruha Nirmala Puria. Dnes to oznámila na sociálních sítích jeho společnost Elite Expert. 43-letý nepálsko-britský horolezec byl v horolezeckém světě velmi známý. Profesionálně se mu začal věnovat po 16 let trvající službě v britské armádě, kdy 10 let strávil u zvláštní jednotek. V roce 2019 Puria zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa a vytvořil rekord nejrychlejších výstupů. O Puriově výkonu vznikl i dokumentární film. Slavističtí fotbalisté zvládli i druhý zápas nového ročníku první ligy. Pražané na půdě ostravského Baníku zvítězili 4-0. Severočeský souboj ovlivnili hned dvě červené karty pro domácí. Teplice početní převahu zužitkovali, nad Libercem zvítězili 1-0. Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. A v posledním sobotním utkání druhého kola Plzeň hostí Zbrojovku, nad kterou po první půli vede 1-0. V neděli čekáme oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami od 26 do 31 stupňů.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: peníze za to, že zvednete telefon? Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Správa železnic obnovila na koridorové trati u Nedekonic provoz vlaků. Ten byl v podvečer zastavený po úderu blesku a výpadku zabezpečovacího zařízení. Vlaky tady nabíraly víc než 90-minutové zpoždění. Uprchlý pár seniorů už je v Česku za mřížemi. Policie dvojici tento týden eskortovala z Gruzie do Česka. Senioři si vloni u soudu v Ústí nad Labem vyslechli 20-letý trest. Za znásilnění, výrobu dětské pornografie, soulož mezi příbuznými i zneužití dítěte k výrobě pornografie. Své zvrhlé skutky prováděli několik let. Česká policie je hledala od letošního února pomocí Europolu a později i mezinárodního Interpolu. Němčovice na Rokycansku jsou v kurzu. Za 2 desetiletí se počet trvalých obyvatel obce rozrostl ze zhruba 90 víc než dvojnásobně. Věkový průměr tam loni byl 33 let. Do Němčovic se stěhují mladí lidé díky krajině u Berounky nebo komunitnímu životu. Starosta Karel Feršman říká, že lákadlem je i internet zdarma.
3: My jsme vlastně v roce 2006 jsme vybudovali vlastní internetovou síť NENET, jako Němčovice NET. A máme vlastně od té doby připojený všechny lidi na tu síť a mají internet zadarmo. Přišly noviny Londýn, Paříž a Němčovice, tam mají lidi internet zadarmo.
2: S větším zájmem ale v Němčovicích zdražují parcely. Před 20 lety tam stál metr čtvereční 50 korun, teď vyjde na 2 500. Páteční večerní zemětřesení na jihu Itálie mělo téměř 5stupňovou sílu. Otřesy zasáhly oblast u Neapole. Úřady musely evakuovat asi 300 lidí a kontrolují stav některých budov. Podle agentury AFP šlo o nejsilnější zemětřesení v oblasti za posledních 40 let. Americký ministr zdravotnictví míří z tiskovek ke sporáku. Robert Kennedy Jr. rozpouští novou vládní kuchařskou show. V té odlehčenou formou radí Američanům, jak vařit zdravě a levně. V prvním díle je učí, jak připravit zdravé lososové karbanátky s jablečným salátem za ani ne $5 na porci.
4: Ministr zdravotnictví vaří před kamerou s celebritami a objíždí se svým štábem celé USA. Veškeré náklady hradí vláda. Nová televizní bizárnost okamžitě rozdělila společnost. Nadšení příznivci vítají levné recepty z čistých surovin jako revoluci ve zdraví. Kritici z řad opozice projekt tvrdě odmítají. Označují ho za vládní cirkus a levný populismus, který skutečné problémy zdravotnictví nevyřeší. Sám ministr domácí vaření označuje za ztracené umění. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Fotbalisté Slavie jsou i po druhém ligovém kole 100%. Po úvodním vítězství nad Slováckem večer vyhráli 4-0 v Ostravě. O výsledku rozhodli 3 góly už v prvním poločase. Za to liberečtí fotbalisté v dvojnásobném oslabení doma podlehli 0-1 Teplicím. Slovácko remizovalo doma s Artisem Brno 1-1. Plzeň pak hostila Zbrojovku Brno a i tady byl výsledek 1-1. Přes den očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě i zataženo, ojediněle s deštěm nebo s bouřkami a s teplotami mezi 26 až 31 stupni.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: v černé noci, kdo pak ví.
1: Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít.
0: Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nemocnice Bulovka v Praze odpoledne přijala ženu po návratu z Ugandy. Důvodem je velmi nízké podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Žena má horečku a je izolovaná v bioboxu. Podle ministerstva zdravotnictví veřejnosti riziko nehrozí. Na Bulovku ženu převezli z nemocnice v Hradci Králové. Hlavní hygienička Barbora Macková na síti X napsala, že se postupovalo v souladu se všemi národními a evropskými protokoly. Podle primářky infekční kliniky na Bulovce Hany Roháčové, žena kromě horečky žádné další příznaky jakékoliv nemoci nemá. Výsledky příslušných testů budou zřejmě během neděle. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří třeba ebola a další tropické krvácivé horečky. Ztrátě zavazadel při přepravě letadlem se dá předejít. Mnoho komplikovaných situací vznikne zbytečně, většinou na základě nedostatku informací, kterými kufr opatříme. Jejich základní přehled proto raději připomíná mluvčí handlingové společnosti pražského letiště Jiří Hanych.
3: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letištního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí.
2: Moderní a velmi praktickou pomůckou jsou pak drobná trasovací zařízení, takzvané tagy. Jejich majitel pak má přímo v telefonu víceméně aktuální a přesný údaj o poloze svého kufru. Slavističtí fotbalisté zvládli i druhý zápas nového ročníku první ligy. Pražané na půdě ostravského Baníku zvítězili 4-0. Severočeský souboj ovlivnili hned dvě červené karty pro domácí. Teplice početní převahu zužitkovali, nad Libercem zvítězili 1-0. Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. A poslední večerní utkání Plzně se Zbrojovkou skončilo remízou 1-1. Čeští vodní slalomáři zase ukázali, že jsou na divoké vodě světová špička. Z mistrovství světa přivezli 7 medailí, z toho 3 zlaté. Šampionát se jel navíc v americké Oklahomě, na místě, kde budou za 2 roky olympijské hry. Krásný příslib.
4: Kajakář Jakub Krejčí se myšlenkami na olympijský závod, který se ve stejném areálu v roce 2028 pojede, nenechal rozhodit a stal se mistrem světa.
5: Snažil jsem se ty myšlenky trošku vypouštět. Věřím, že to může být moc hezký závod a přál bych tam stát na startu.
4: Olympiáda je ještě daleko, nominaci nemá nikdo jistou. Čerstvá mistryně světa kajakářka Tereza Kneblová má ale velkou motivaci.
6: To není něco, co by mě nějak ukonejšilo a jsem hrozně motivovaná na další části sezóny a uvidíme, co to přinese.
4: Nejzkušenější je z téhle zlaté slalomářské party z Oklahomy 37-letý Vít Přindiš. Na mistrovství světa triumfoval v kajak krosu. Kvůli němu se nejspíš brzy rozloučí se závody na kajaku.
7: Pořád jsem srdcem vždycky jako byl slalomář. Už jako nejsem nejmladší. A kombinovat obě ty disciplíny je jako strašně náročný. Letošní sezóna možná bude ta poslední, kdybych to kombinoval a příští rok bych si vybral ten kros.
4: Ať světová nadvláda našim vodním slalomářům vydrží co nejdéle, přeje Renata Kuková, Rádio Impuls.
2: V neděli čekáme oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami od 26 do 31 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

najednou mi prolít. Už se mi nechce jít dál, i když stromy kvetou, všechno se ve mně větví tou jednou hořkou větou.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Rajčata, okurky, rybíz nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Právě Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Letošní už druhá vlna veder nutí Čechy víc přemýšlet o chlazení bytů a domů. Za nezbytné už to považuje přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí zatahování rolet nebo noční větrání. Víc než polovina Čechů už kvůli vysokým teplotám zvažuje koupy chladícího zařízení. Dominují elektrické větráky a mobilní klimatizace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, o které informuje ČTK. Postupně také roste využívání třeba tepelných čerpadel, která v zimě topí a v létě umožní domácnost chladit. Víc než 40% respondentů o této možnosti neví. Přitom podle expertů jde o zdravější, udržitelnější a často i ekonomicky výhodnější alternativu ke klasické klimatizaci. Klášterec pořídil pro dobrovolné hasiče elektromobil. Jde o pick-up, který na první pohled vypadá jako běžné zásahové vozidlo. Hasiči ho budou používat i jako záložní zdroj energie.
3: Dobrovolní hasiči měli jasno, potřebujeme auto, se kterým můžeme jezdit, i když nebude nafta nebo benzín. V krizi totiž mají přednostní nárok na pohonné hmoty státní hasiči a pak taky armáda, policie a sanitky. Volba byla jednoznačná. Musí to být pick-up, který necháme nastrojit jako zásahové vozidlo a navíc může sloužit jako záložní zdroj energie. V Klášterci se tak objevila čtyřkolka z Koreje, která na baterky zvládne terén a navíc i naložený přívěs. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Počasí ovlivňuje cestovní ruch. Jasně o tom vypovídají návštěvnické součty z atrakcí v Libereckém kraji. Chladnější dny v červenci přáli vnitřní liberecké Equalandii, zámku Zákupy nebo Jabloneckému muzeu Skla. Koupaliště Maškovka v Turnově pak často zůstávalo prázdné. Když už byli turisti venku, mířili spíš nahoře, jak potvrzuje mluvčí harachovské radnice Hana Vesela.
4: Největší část návštěvníků tvořili Češi, v menší míře přijeli hosté ze sousedního Německa a Polska. Pobyty volí návštěvníci v průměru 4 dní, nejčastěji od čtvrtka do neděle. Více turistů než v loni využilo lanovku na Čertovu horu. Také půjčovny elektrokol zaznamenaly větší zájem než v loňském roce.
2: Mluvčí harachovské radnice Veselá k tomu doplňuje, že právě kola je pro zvýšený zájem nutné rezervovat předem. Křetínský si musí nechat zajít chuť na West Ham United. Český miliardář se největším akcionářem fotbalového klubu nestane. Podle agentury Reuters spolupředsedkyně londýnského celku Vanessa Gold nakonec prodej svých 25% akcií Křetínskému zrušila a dohodla se s jinou zájemkyní. Majitel fotbalové Sparty Křetínský tak dál drží ve West Hamu 27% akcií. Fotbalisté Slávie jsou i po druhém ligovém kole 100%. Po úvodním vítězství nad Slováckem večer vyhráli 4-0 v Ostravě. O výsledku rozhodli 3 góly už v prvním poločase. Za to liberečtí fotbalisté v dvojnásobném oslabení doma podlehli 0-1 Teplicím. Slovácko remizovalo doma s Artisem Brno 1-1. Plzeň pak hostila Zbrojovku Brno a i tady byl výsledek 1-1. Přes den očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě i zataženo, ojediněle s deštěm nebo s bouřkami a s teplotami mezi 26 až 31 stupni.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: peníze za to, že zvednete telefon?
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nemocnice Bulovka v Praze odpoledne přijala ženu po návratu z Ugandy. Důvodem je velmi nízké podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Žena má horečku a je izolovaná v bioboxu. Podle ministerstva zdravotnictví veřejnosti riziko nehrozí. Na Bulovku ženu převezli z nemocnice v Hradci Králové. Hlavní hygienička Barbora Macková na síti X napsala, že se postupovalo v souladu se všemi národními a evropskými protokoly. Podle primářky infekční kliniky na Bulovce Hany Roháčové, žena kromě horečky žádné další příznaky jakékoliv nemoci nemá. Výsledky příslušných testů budou zřejmě během neděle. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří třeba ebola a další tropické krvácivé horečky. Ztrátě zavazadel při přepravě letadlem se dá předejít. Mnoho komplikovaných situací vznikne zbytečně. Většinou na základě nedostatku informací, kterými kufr opatříme. Jejich základní přehled proto raději připomíná mluvčí handlingové společnosti pražského letiště Jiří Hanych.
4: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letištního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí.
3: Moderní a velmi praktickou pomůckou jsou pak drobná trasovací zařízení, takzvané tagy. Jejich majitel pak má přímo v telefonu víceméně aktuální a přesný údaj o poloze svého kufru. Slavističtí fotbalisté zvládli i druhý zápas nového ročníku první ligy. Pražané na půdě ostravského Baníku zvítězili 4-0. Severočeský souboj ovlivnili hned dvě červené karty pro domácí. Teplice početní převahu zužitkovali, nad Libercem zvítězili 1-0. Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. A poslední večerní utkání Plzně se Zbrojovkou skončilo remízou 1-1. Čeští vodní slalomáři zase ukázali, že jsou na divoké vodě světová špička. Z mistrovství světa přivezli 7 medailí, z toho 3 zlaté. Šampionát se jel navíc v americké Oklahomě, na místě, kde budou za 2 roky olympijské hry. Krásný příslib.
5: Kajakář Jakub Krejčí se myšlenkami na olympijský závod, který se ve stejném areálu v roce 2028 pojede, nenechal rozhodit a stal se mistrem světa.
6: Snažil jsem se z ty myšlenky trošku vypouštět. Věřím, že to může být moc hezký závod a přál bych se tam stát na startu.
5: Olympiáda je ještě daleko, nominaci nemá nikdo jistou. Čerstvá mistryně světa kajakářka Tereza Kneblová má ale velkou motivaci.
7: To není něco, co by mě nějak ukonejšilo a jsem hrozně motivovaná další části sezóny a uvidíme, co to přinese.
5: Nejzkušenější je z téhle zlaté slalomářské party z Oklahomy 37-letý Vít Přindiš. Na mistrovství světa triumfoval v kajak krosu. Kvůli němu se nejspíš brzy rozloučí se závody na kajaku.
8: Pořád jsem srdcem vždycky jako byl slalomář. Už jako nejsem nejmladší. A kombinovat obě ty disciplíny je jako strašně náročný. Letošní sezóna možná bude ta poslední, kdybych to kombinoval a příští rok si byl ten kros.
5: Ať světová nadvláda našim vodním slalomářům vydrží co nejdéle, přeje Renata Kuková, Rádio Impuls.
3: V neděli čekáme oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami od 26 do 31 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla dřív. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.

0: všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Letošní už 2. vlna veder nutí Čechy víc přemýšlet o chlazení bytů a domů. Za nezbytné už to považuje přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí zatahování rolet nebo noční větrání. Víc než polovina Čechů už kvůli vysokým teplotám zvažuje koupy chladícího zařízení. Dominují elektrické větráky a mobilní klimatizace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, o které informuje ČTK. Postupně také roste využívání třeba tepelných čerpadel, která v zimě topí a v létě umožní domácnost chladit. Víc než 40% respondentů o této možnosti neví. Přitom podle expertů jde o zdravější, udržitelnější a často i ekonomicky výhodnější alternativu ke klasické klimatizaci. Klášterec pořídil pro dobrovolné hasiče elektromobil. Jde o pick-up, který na první pohled vypadá jako běžné zásahové vozidlo. Hasiči ho budou používat i jako záložní zdroj energie.
2: Dobrovolní hasiči měli jasno, potřebujeme auto, se kterým můžeme jezdit.